0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
1: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Hit Radio.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Krásné středeční ráno, minuta po šesté a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V 10 vojenských útvarech začalo dobrovolné cvičení pro 1200 středoškoláků, mezi kterými je i řada dívek. Armáda kvůli obrovskému zájmu zdvojnásobila kapacitu, přesto na některých základnách jako v náměstí nad Oslavou poptávka nepokryla. Úspěšní absolventi, kteří po výcviku složí vojenskou přísahu, získají finanční odměnu téměř 47 tisíc korun hrubého. Evropský parlament v úterý přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letecké dopravě. Nová pravidla zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Dalším bodem je zajištění místa vedle dětí pro jejich doprovod bez příplatku. O podobě nových pravidel se zástupci Evropského parlamentu a členských států Evropské unie předběžně se už dohodli v červnu. A pojďme také na sport. Mistrovství světa zná poslední dva čtvrtfinalisty. Argentina předvedla skvělý obrat na poslední chvíli, když otočila utkání s Egyptem z 0-2 na 3-2. Lionel Messi sice neproměnil penaltu, svou osmou trefu na šampionátu však selhání napravil. Jeho Američané se utkají ve čtvrtfinále se Švýcarskem, které v závěrečném osmifinálovém duelu po bezbrankové remíze porazilo 4-3 v penaltovém rozstřelu Kolumbii. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Na 6 budovách majetku města Ústí nad Labem budou fotovoltaické panely. Cílem je snížit emise skleníkových plynů a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie. Radní schválili přijetí dotace ve výši 5 milionů korun. Fotovoltaické panely se objeví na stadionu ve Skorotické ulici, na střeše garáží v Důlicích nebo také na objektu základní školy v Husově ulici. Hotovo má být do konce roku 2029. Výdaje se odhadují téměř na 24 milionů korun. Na severu Čech bude dnes oblačno až polojasno s lokálními přáňkami, teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
5: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skuzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
6: Je pár minutek po šesté, krásné středeční ráno. Dneska je 8. července a jestli jste si říkali, že tenhle týden trvá nějak dlouho, mám dobrou zprávu. Víkend už je na dohled. Takže dneska žádné velké hrdinství, stačí zvládnout středu s úsměvem a o ten se postaráme i my. Jsme Hit Radio s vámi, Lea, taky Filip, tak dobré ráno a startujeme snídaní šampionů právě teď.
2: Hit Radio na

0: Krásné dobré ráno. 6 hodin 11 minutek fotbalové mistrovství světa už zná všechny čtvrtfinalisty. Filip se zmiňoval lehce ve zprávách, ale mluvit teď chci jen o jednom ze včerejších zápasů. Je to prostě opět takový ten příběh, který napíše sám život. Argentina prohrávala s Egyptem už 2-0. Messi nedal penaltu a všechno to směřovalo k obrovskému překvapení. Jenže pak dala v závěru Argentina 3 branky a Egypťané se šli zahrabat za faraony pod tu největší pyramidu. Chápete to? Nejprve Messi, kdesi, a pak to bylo pěkně Messi tango rovnou do modrobílého čtvrtfinále. Nádherný fotbalový příběh. Filipe, ty i jako sportovní komentátor by si nám k tomu mohl do detailu něco povědět.
1: Tak rozhodně, já si ale myslím, že on se furt mluví o Messi a pro ty, co to nesledují, tak to snad zní, že Messi jako porazil Egypt sám, jako Messi nedal penaltu, to bylo změněno, to bylo za stavu 0-1 a potom dával vyrovnávací gól, nicméně ty další dva góly dal zas někdo jiný. Na druhou stranu Messi dal 21. gól na mistrovství světa jako celkově v jeho kariéře, takže v tom trhá rekordy a myslím si, že Argentině moc fanoušků z Česka nedrží palce, protože jsou tam kontroverzní rozhodnutí rozhodčího. Říká se, že takzvaně tlačej. Oni mají docela lehký soupeře pořád a mají problémy. Každopádně Messi ho musí ocenit všichni. V jeho věku 38 let dává prostě takovej gólu. Je hustej za mě.
0: A máš konkrétně ty nějakého favorita?
1: Jako favorita na vítězství nebo oblíbený hráč? Já si myslím, že vyhraje Francie celkově, která hraje s Marokem ve čtvrtfinále.
0: Ano.
1: A ještě taková perlička je, ještě jsem chtěl říct, že Messi mu je 39, pardon, protože měl nedávno narozeniny, že dneska se vlastně po dlouhý době nehraje ani jeden zápas, takže ženský si můžou odpočinout. Kdyby vám chlap dneska tvrdil, že jde koukat na fotbal, dámy kecá, dneska je volno, dneska se nehraje, až zítra.
0: Díky za připomínku, hezké dobré ráno, Krištof, Dominika Aláďa, půlnoční hřích. To se hodí k tomu. Takže chlapi, dneska žádný výmluvy na fotbálek, jo?

0: Together, Mark Ember, Hit Radio s vámi, hezké dobré ráno. Baví vás tohle horké léto? Tak si zvykejme. Podle prvních předpovědí na druhou půlku roku to vypadá, že léto letos prostě odmítne podepsat výpověď. Nejde jen o srpen, ale i o září, říjen, listopad a kdo ví, možná i prosinec, které mají být nadprůměrně teplé. Takže planeta si asi řekla, že nám dluží za všechny ty pokažené květnové víkendy. Já jsem s tím docela v pohodě. Jsem tým nekonečné léto, ale z představy Mikuláše v tričku, v šatech, v sukních, jsem trošku zmatená, tak pokud to takhle půjde dál, tak letos místo Martina na bílém koni, tak přijede asi Martin na paddleboardu, ne?
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
4: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
6: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
7: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
8: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
14: Už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Následky po nehodě se stále ještě odstraňují na dálnici D8. Dávejte si velký pozor na kilometru 48 ve směru na Prahu. Srazila se tam 3 osobní vozidla. S opatrností projedete.
1: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Hit Radio Nord Music.

0: Blow Your Fire, Codaline. Hezké dobré ráno, 2 minutky po 6:30. Posloucháte středeční snídaní šampionů. S vámi Lea a Filip a dáme si ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, slavný jedlík Joey Chestnut opět potvrdil svou dominanci na tradiční soutěži v New Yorku a dokázal během pouhých 10 minut spořádat neuvěřitelných 66 hotdogů. Mezi ženami pak svůj titul obhájila Miki Sudová, která zvládla sníst 51 párků v rohlíku. Miki Sudová, to je docela dobrý, ne? A Chestnut je samozřejmě v překladu kaštan. V ulicích Buenos Aires budí rozruch netradiční fotbaloví fanoušci, mluvili jsme dneska o Messim. Místní pejskař totiž oblékl celou svou smečku 13 psů do argentinských reprezentačních dresů. Čtyřnozí příznivci teď během mistrovství světa doprovázejí svého majitele na každém kroku. No a madridská hrdost měla letos na programu i jeden pořádně adrenalinový bod. Účastníci festivalu se tam utkali v tradičním běhu na vysokých podpatcích. Podmínkou pro start byla obuv s jehlami o minimální výšce 10 cm, což vedlo k řadě krkolomných pádů, protože soutěžili i pánové samozřejmě.
0: To mi divný nepřijde, protože občas vlastně vidím, že i chlapi na těch podpatcích tančí. Dokonce mám takového kamaráda, který tohle dokonce i vyučuje. Proč jsem řekla dvakrát slovo dokonce?
2: Protože je to dokonce jako neuvěřitelný
0: závod. Já bych řekla, že někteří pánové umí chodit na podpatcích lépe než my ženy. Jdeme hrát Vanessa May, Destiny, buďte s námi.

0: Robert Pattinson konečně kápnul božskou, proč chyběl na svatbě Taylor Swift. I když tam byla klika od dveří, prý musel makat. No a pak přidal jednu vlastně zásadní otázku. Proč se ptáte? Oni tam něco rozdávali zadáčo? Na druhou stranu odmítnout pozvánku na svatbu Taylor Swift kvůli práci je buď největší flex historie nebo diagnóza workoholismu. A taky pragmatismu, protože na tuhle svatbu byste jako svatební dar museli dát do obálky takový 2 kk, ne 3 kk v Praze, abyste nebyli za trapáka. Teď se mrkneme na cesty. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
9: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na dopravní omezení v České Lípě. Pracuje se v ulici Boženy Němcové, která je dočasně neprůjezdná. Jezdí se proto po objízdné trase, která vede okolními ulicemi.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Hezké dobré ráno, 6 hodin 51 minutek, aktuální čas, středa, 8. červenec, s vámi Lea a Filip, středeční snídaně šampionů, díky, že vstáváte s námi. A teď společně jedeme na výlet. Teda ne my, ale premiér a prezident si společně vyrazili na výlet na summit NATO do Ankary. Jen každý zvlášť a dělají, že se tam vlastně vůbec nevidí. Co mi to jen připomíná, Filipe? Jo, už vím, sousedy, kteří se potkají na dovolené v Chorvatsku. A ještě na jednu věc jsme si tady teďko vzpomněli, jak jsme se bavili mimo éter, jak mají jít na tu večeři k tureckému prezidentovi, tak jsou vlastně nervózní z toho, že je posadí k sobě.
1: Já, mě to spíš připomnělo, jako když my dva jdeme spolu pro snídani, tak já taky vždycky dělám, že Leonu neznám, protože ona se vždycky chová tak jako schválně mi dělá to, že abych se styděl, tak tam na mě křičí a že za chvíli vysíláme a dělej Filipe, takže já bych to přirovnal k tomuhle, ale já jí to zakázat nemůžu, aby se mnou jela, asi jako Babiš, no, akorát tady to nemusí nikdo nařizovat, že jde se mnou, prostě se mnou jde.
0: Já jsem prostě taková, no, neberu se vážně, dělám si legraci úplně ze všeho, každopádně já bych radši teď povolala Lady Gaga, ať to trošku začaruje, ať to dobře dopadne. Abrakadabra.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
5: Krásné srdeční ráno, je minuta po sedmé a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Většina Čechů věří, že lékárníci dokážou odhalit skrytá rizika při užívání léku. Podle nového průzkumu České lékárnické komory ale víc než třetina lidí stále vnímá dotazy utápajících pultů jen jako nutnou formalitu. Farmaceuti přitom upozorňují, že jejich otázky mají zásadní smysl. Mohou zabránit nebezpečným kombinacím léčiv nebo pacientovi nabídnout bezpečnější alternativu. Klíčová je pro ně také přímá spolupráce s ošetřujícími lékaři. Senátory patrně čeká na dnešní schůzi spor o změny v zákoně o podpoře bydlení. Novela zejména převádí část pravomocí spojených s pomocí lidem ohrožených bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Na postoj k předloze se výbory horní komory neshodly a hrozí její zamítnutí. A pojďme také na tenis. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes bojuje o postup do wimbledonského semifinále také další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na trávě v londýnském All England Clubu na turnajovou 25. Belgičanku Elise Mertensovou. Utkání začíná ve 14 hodin. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
6: I v Lovosicích mohou sportovci využít první samoobslužný box se sportovními potřebami. Lidé si z něj mohou jednoduše zapůjčit vybavení pro volnočasový sport přímo na hřišti. Fungování boxu je podobné jako u sdílených kol. Zájemce si stáhne mobilní aplikaci, provede registraci a vybere si sportovní potřebu, kterou chce využít. K dispozici jsou třeba basketbalové míče, fotbalové pro děti i dospělé, míč na házenou nebo třeba dětský tenis. Na Ústecku bude dnes oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm, postupně ale polojasno, teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
7: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
8: Je krátce po sedmé, dobré ráno, ranko ránečko. Máme středu 8. července a dnešek je takový oficiální den, kdy vlastně už můžeme začít mluvit i o tom víkendu, aniž by se na nás někdo díval po tom prodlouženém volnu divně, že jo? Ještě pár dní vydržet a bude to doma. Do té doby jsme tu my, dobrá muzika, ranní pohoda a taky na někoho z vás čeká rychlá pětka. Těšíme se, komu uděláme radost. Hit Radio s vámi, Lea s Filipem, pokračujeme dál. ATC, Around the World, la la la la la, dobré ráno.
0: Hit Radio Nord Music.

0: hudební polibek Kiss Me Dermot Kennedy, posloucháte Hit Radio 7 hodin 11 minutek a pokračuje tenisový Wimbledon. Vlastně spíš než pokračuje, jde do finiše a Češky zase ukazují, že mají na slavnou salátovou mísu přednostní právo, protože do semifinále na anglické trávě se probojovala už Karolína Muchová a bacha, teď přiznala, že má dokonce alergii na trávu. Jako byste byli špičkový kuchař a měli alergii na sůl.
1: No, ale ono zas na trávě se hraje vlastně jenom tenhle jediný turnaj, jinak se hraje buď antuka, nebo tvrdý povrch.
0: Tak naštěstí prostě adrenalin je silnější než zodak nebo zirtek, že jo, co si budem. No. A skvěle to zvládla. Každopádně dneska ještě budeme fandit v boji o další semifinálový post ve 14:00. Zhruba, tak našeho času asi Lindě Rožkové. A mít dvě Češky v semifinále, dej bože pak ve finále, to už by bylo něco.
1: To by byla nádhera, je to opravdu obrovský úspěch pro český tenis, škoda jen, že Jiří Lehečka vypadl v tom mužském podání s Němcem Zverevem, kde to bylo trošku specifický, protože ten zápas, jelikož se nedokončil do 23. hodiny večera, ty pravidla ve Wimbledonu jsou jasný, ten zápas se přerušil a oni ho museli dohrávat druhý den, že si na to český tenis se trošku stěžoval, že to nechápe, protože pochopitelně, když se ten zápas přeruší, je to něco jiného potom. Takže škoda, ale Češky, jedeme na to.
0: Držíme palce a přejeme, abyste měli velký happy day. A budeme hrát další muziku. One Republic, Run, Run, Run a taky Eva Farná a Mirai. Dobré ráno.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si. Posloucháte Hit Radio 3 minutky po čtvrt na 8. Hezké dobré ráno a jedeme spolu do Brna. Sice je to Brno, ale stejně je to strašně hezký. Strážníci tam celý rok zapisovali dobré skutky lidí a teď oznámili, že se tam děli prakticky každý den, což je prostě nádhera. Nejčastěji šlo o nálezy, žena například přinesla na služebnu bezmála 250 000 korun, anebo 14-letý chlapec 25 000 korun. Lidé ošetřovali poraněné chodce, poskytovali první pomoc epileptikům a taky dělali dokonce i srdeční masáže a upozorňovali i na odemčení dveře, odchytávali zatoulaná zvířata a prostě pomáhali všude, kde a jak se dalo. Ještě to s tím Brnečkem není tak špatné, já vám tleskám, fakt.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
6: Předprodej na koncerty spuštěn. Přijďte na Lenku Novou, Pacifik, Terezu Maškovou, Vzpomínku na Marcia s Anetu Langerovou nebo Kristiana Šepka. Mrkněte na stránky, máme toho daleko víc.
7: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
8: For camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For camping. Venku je nám krásně.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. A Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
14: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda vás teď ráno může zdržet na Chomutovsku. Stala se mezi Kadaní a Tušimicemi, kde se srazila dvě osobní vozidla. Podle našich informací je místo průjezdné jen jedním pruhem.
15: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
1: Hit Radio Nord Music.

0: Samfel, Jonas Blue, Hit Radio, středeční snídaně šampionů s vámi Lea s Filipem. Hezké dobré ráno, minutka po půl osmé, jdeme si dát ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, studenti jedné ze středních škol v americkém Michiganu pojali svůj poslední školní den opravdu stylově. Místo auty nebo pěšky dorazili do školy na traktorech, čtyřkolkách a golfových vozících. Jejich takzvaný traktorový den už má ve městě status legendární tradice.
0: A zpíval jim k tomu MiG 21 brm brm brm brm brm brm brm
2: brm brm. Obyvatele jednoho německého městečka vyděsil uprchlý mýval, který se vloupal do místní pekárny. Zvíře tam přes noc zlikvidovalo zásoby koblih a koláčů. Ráno ho pekaři našli spát přímo v krabici od mouky, odkud ho museli opatrně dostat ochránci zvířat. No a byli jsme taky u mistrovství světa ve fotbale, tak návštěvníci fotbalového šampionátu v Miami si musí sáhnout hluboko do kapsy i při nákupu občerstvení. Luxusní menu na stadionech totiž nabízí třeba bramborové krokety s kaviárem za 1600 korun. A pozor, ceny piva se v přepočtu šplhají k hodnotě 500 korun za 1,5 litr.
0: To je strašný.
2: To je hrůza, ještě že nepiju pivo.
0: Jdeme si radši zlepšit náladu, rychlá pětka, pište, chci soutěžit 777-937-777. Teď už čerstvě vdaná Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Tak rychlá pětka, čekáme, těšíme se, komu uděláme radosti. Jsme Hit Radio.

0: paní Taylor. Dospívá vás Eteru Hitrády a hezké dobré ráno. Rychlá pětka, jdeme soutěžit. Rychlá pětka. Já už teď vím, že máme na telefonu, normálně se podržte, posluchačku Leonu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, to je strašně divný, když se někdo jmenuje jako já. Jak jsi k tomu jménu přišla?
1: Mamce se líbilo.
0: Mamce se líbilo. Tak Leonko, já doufám, že jsi připravená soutěžit, protože 4 vstupenky na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajvkou čekají tady ve studiu pro tebe. Tak jdeme na to.
1: Dobře.
0: Jo, tak jo.
1: Jdeme, no.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Leonko, vyjmenuj 3 věci, které nemůžeme dělat v sauně.
1: Vařit oběd, jet autem.
0: Výborně, pokračujeme dál.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Zaspívej nám kousek písničky Skákal pes.
1: Skákal pes přes obec, přes zelenou louku.
0: Výborně, tleskáme, bereme hvězda, superstar. Pokračujeme dál.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenoval křestním jménem prezident Masaryk?
1: Tomáš Garcia.
0: Ano, výborně, uznáváme, bereme. Pokračujem.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké barvy jsou na šachovnici?
1: Bílá, černá.
0: Ano. Ano, a poslední otázka. Leo, je dneska čtvrtek?
1: Ne.
0: Je to doma, slyšíme radosti. S kým vyrazíš?
1: No s manželem, právě jsme o tom minulý víkend mluvili.
0: No tak to je skvělý, tak já doufám, že si to užijete, protože ty lupeny máš 4 a je to na libovolný koncert. Mrkni se na web hudbanavinicich.cz, vybereš si, protože je to unikátní projekt spojující hudbu a víno. Tak gratulace veliká, vydrž nám na telefonu, měj se krásně.
1: Děkuju.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: No a přátelé, vy nesmutněte, protože hudba těch nejlepších interpretů, víno těch nejlepších vinařství, kouzelné prostředí, vinařství Sonbrek, Lahofer, Valtice, Zlomek, Vávra, prostě spousty dalších. Mrkněte na jejich webové stránky hudbanavinicich.cz. Tak zítra na vás čekají další 4 lupeny.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
3: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Nejkrásnější české a moravské vinice.
3: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
4: Špičková vína.
3: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.

0: David Koller, i ten je jeden z účinkujících Hudba na Vinicích. Máte se opravdu na co těšit, takže dobře pozorně poslouchejte naše Hitrádio, protože zítra 4 vstupenky opět v rychlé pětce pro někoho z vás. Za chviličku Kamarád a spousty dalších skvělých hitů. Tak děkujeme, že vstáváte s námi.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova Koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
3: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
8: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
9: Vraťme čas alespoň na jeden den.
8: Do Třebíhlic přijíždějí Lou Vega a Stacey.
9: Legendy v Třebíhlicích uvádějí Summer Mambo Festival.
8: Velká devadesátková show.
9: Letní atmosféra.
8: Rodinná piknik zóna.
9: A program pro děti.
8: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
9: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíhlice.
8: Více na legendy v Třebíhlicích.cz.

0: vlastní cestou. Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Všude
1: zdejší,
2: všude je fajn.
3: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
4: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Došetřuje se nehoda na Chomutovsku, trasa Kadaň-Tušimice, projíždějí tam s opatrností. No a pozor taky v České Lípě, kde se pracuje v Děčínské ulici a projíždí se jen kyvadlově.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: Středeční snídaně šampionů s vámi Lea a Filip. 7 hodin 54 minut a my tady máme důležitou informaci. Jedna z největších hvězd na mistrovství světa ve fotbale, Haaland, a ano, je to Haaland, má stále stejnou přítelkyni už od střední školy, i když vlastně v jeho věku to není až tak šokující, protože je mu zhruba tak 25, ale mezi jejich společné koníčky patří oblíbená hra mého 15-letého syna Minecraft. To fakt není fér, talent od pána Boha. A k tomu má ještě krásnou holku, která miluje hry na kompu. Tak se vsadím, že ji ještě berou možná i deskové hry a má takový velmi pokřivený smysl pro humor, ne?
1: Hele, ono je asi jedno za mě, jestli hraje Minecraft nebo Maria, člověče, nezlob se. Tenhle ten frajer vydělává desítky milionů korun měsíčně, takže když je dneska ten den matematiky, co jsme ještě nezmiňovali, tak jsem spočítal, aby jsme trochu záviděli, že denně si Haaland vydělá 2,1 milionů korun za jeden den. No a abyste to nemuseli počítat, tak za hodinu teda 87 500 korun. A to může třeba i spát, být v sauně, dělat cokoliv.
0: 80 tisíc korun za hodinu.
1: 87 500.
0: Já teď počítám, kolik máme za hodinu my dva.
1: No, tak jako podobně docela, no.
0: Hezké dobré ráno.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásné středeční ráno, 8:02 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V 10 vojenských útvarech začalo dobrovolné cvičení pro 1200 středoškoláků, mezi kterými je i řada dívek. Armáda kvůli obrovskému zájmu zdvojnásobila kapacitu, přesto na některých základnách jako v náměstí na to slavou poptávku nepokryla. Úspěšní absolventi, kteří po výcviku složí vojenskou přísahu, získají finanční odměnu téměř 47 000 korun hrubého. V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně, zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak pojišťovny přispívají 900 korun. A pojďme také na sport. V semifinále Wimbledonu na sebe stejně jako loni narazí italský tenista Jannik Sinner a Srb Novak Djokovic. Obhájce titulu a první hráč světového žebříčku Sinner v úterý v Londýně porazil Němce Jana Lenarda Struffa 7-5, 7-6 a 6-3. Sedminásobný vítěz Djokovic zdolal třetího nasazeného Kanaďana Felixe Ožera Alisimaya v 5 setech. V ženské dvouhře uspěla sedmá nasazená Coco Gauffová, v semifinále nastoupí proti Karolíně Muchové, která vyřadila Japonku Naomi Osakaovou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Na 6 budovách majetku města Ústí nad Labem budou fotovoltaické panely. Cílem je snížit emise skleníkových plynů a zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie. Radní schválili přijetí dotace ve výši 5 milionů korun. Fotovoltaické panely se objeví na stadionu ve Skorotické ulici, na střeše garáží v Důlicích nebo také na objektu základní školy v Husově ulici. Hotovo má být do konce roku 2029. Výdaje se odhadují téměř na 24 milionů korun. Na severu Čech bude dnes oblačno až polojasno s lokálními přáhaňkami, teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
8: Oskar z Hausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
9: Krásné dobré ráno, pár minutek po 8. Jestli jste se do práce dostali bez kolony nebo bez hledání parkovacího místa a taky bez rozlité kávy, tak si dneska klidně kupte Lost. Štěstí vám evidentně přeje. Tak hezké dobré ráno, my pokračujeme.

0: Posloucháte Hit Radio, dneška 8. července je Světový den videoher a na mě jde prostě obrovská nostalgie. No, nostalgie, ano, tam možná taky nostalgie. Tak schválně, jestli pamatujete, holky, kluci, Fildo, jak jsme to prostě za dávných časů pařili. Za mě byla nejoblíbenější videohra tahle, jo. Hele, poslouchejte. Kdo by to neznal? Legendární Mario nebo Mortal Kombat nebo taková ta koule, co požírala ty kuličky, Pac-Mana
1: myslíš, jo?
0: Skvělý prostě, ale taky pamatuju na to, jak táta zahlásil, že si vypalujeme obrazovku u těch monitorů, u těch počítačů, muselo se prostě skončit, nebo když mi máma zabavila klávesnici, tak herní maratony se nekonaly kvůli grafice, ale proto, že hry neměly funkci ukládání, takže ta konzole musela být přeci zaplá celou noc, abychom to dohráli a modlili jsme se, aby nám někde nevypadly pojistky.
1: No, člověk tam jedině musel mít takovou obrovskou paměťovou kartu, to dřív byla potřeba k PlayStationu, ale já pamatuju dobu, kde ještě dokonce nebyl Windows a byl takzvaný MS-DOS, operační systém, to je hodně pro pamětníky a tam byly právě tyhle ty staré hry jako Pac-Man, Prehistoric, Prince of Persia a podobně, takže na tyhle tři hry třeba vzpomínám já.
0: No tak nám dejte vědět vy, na co vzpomínáte vy, jaké jsou ty vaše hry, které jste hrávali. Za mě prostě na milionů procent legendární Mario a dokonce já jsem si domů pořídila i takovou tu retro konzoli, kde máš fakt těch 500 her pohromadě. Mm-hmm. Úplně v té staré grafici, je to taková malá krabička, ale je to skvělý a dokonce to baví i mého 15-letého syna, který vlastně je v tom docela takový zběhlej, že od dnešní doba má úplně jiný hry, jinou grafiku. Tak dejte vědět na 777-937-777, na jaké hry vzpomínáte vy, naši posluchači. Baby, goodbye.

0: Dneska je světový den videoher a my společně vzpomínáme s vámi, našimi posluchači, jaké hry jste vy hrávali. Padlo tady už několik her jako Mario, Prince z Perzie, nebo tady píše Luky, dobré ráno. Já začal na Prince z Perzie přes Doom až po sérii GTA. 90ky nám prostě nikdo nikdy nevezme. Nebo další tady píše posluchačka Šárka, když jsem byla malá, tak jsme měli na chalupě starý komp, kde jsem pařila prehistorika a Jack Rabbita. Byly to top hry a staré dobré časy, tak Jack Rabbita si vůbec nevybavím, vůbec nepamatuju. A nebo tady taky píše další posluchačka Katka, ahoj Leonko a Filipe, tak za mě taky nejvíc Mario, prehistorik byl boží, ještě jsem měla ráda hru Rayman a na PlayStationu Crash Bandicoot, jestli to dobře čtu. Díky za tohle téma, posluchačka Katka, těch SMSek tady přišlo strašně moc.
1: No ale hlavně ty hry, jak si zaspomínáme, Crash Bandicoot, to byla klasika. A ještě tady dodám další, co jsem našel, Wolfenstein 3D, Duke Nukem, Quake 3 Arena, Sonic, anebo Aladdin, to jsem taky hodně u babičky hrával, Aladdina.
0: Ale Jack nebo Rabbit, Tarzana ještě taky jsem hrávala.
1: Tarzan byl taky a já jsem se díval na toho Jack Rabbita, určitě když se podíváte i vy třeba do vyhledávače, tak vám to naskočí okamžitě ta hra.
0: A dokonce tady píše Balda z Nového Jičína, hry se ještě nahrávaly z kazety, nesmělo se drknout do stolu, jinak 30 minut bylo v háji. Retro PC Didactic Game, něco nevím, to už jsou na mě složitý názvy, neumím přečíst. Prostě jo, jo, byly to časy, děkuju za tohle, že tady vzpomínáme všichni společně, píše posluchač Balda. Skvělý, jako tohle téma se hodně chytlo a myslím si, že vzpomínky si tady sdílíme všichni vzájemně. Klidně nám pište dál, jestli jsme ještě nějakou hru nevyjmenovali. Teď se mrkneme na cesty.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
5: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
7: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz. Specialista na kočárky a autosedačky.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Chtěl mě sem borec, tyjo, auto v lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíž je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím jí běh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řeší ho a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
11: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Stavební práce zasahují do provozu v Liberci, opatrně v Jungmanově ulici, která je neprůjezdná. A pozor taky v Litoměřicích, kde se nedá projet Nerudova ulice.
1: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Hit Radio Nord Music.

0: máte Ruse, ano, Rose, Bruno Mars s vámi, Lea s Filipem, teď už taky ranní update, hezké ráno.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, v italských Benátkách mají novou turistickou atrakci, i když o ní radnice vůbec nestála. Jeden z místních holubů se totiž naučil létat do luxusních kaváren na náměstí svatého Marka, kde hostům krade přímo z talířů drahé makronky. Personál je na něj kvůli jeho rychlosti krátký. Vemte si, jedna taková makronka v Benátkách, to budou klidně 3 eura.
0: To mě zase napadla ta písnička, zpívám ptákům a zvlášť holubům.
2: Tak pojďme se přesunout do Holandska. Nizozemští vědci vyvinuli speciální svítící dresy pro noční běžce, které nepotřebují žádné baterie. My taky ne s Leonou, protože neběháme v noci. Látka totiž využívá energie z lidského potu a pohybu, díky čemuž dokáže svítit jasným zeleným světlem. Technologie má výrazně zvýšit bezpečnost sportovců ve městech. Dánští designéři představili světu unikátní projekt. První plovoucí park na světě složený z modulárních ostrovů. Na těchto dřevěných plošinách v koreňském přístavu rostou živé stromy a lidé zde mohou relaxovat nebo chytat ryby. Projekt má pomoci také ochlazovat město.
0: Teď už kejtrájen, taky mrkneme na dnešní příběh terapie venkem. Vaše výlety, vaše zážitky, vaše vzpomínky. Mrkněte na web hitradio.cz.

0: 21 minutek a my se společně proletíme do Spojených států amerických, protože americké město Stockton začne vyplácet, teď se podržte, všem svým 100 obyvatelům každý měsíc 11 000 korun prostě jen tak. Jenom za to, že je má. Budou to mít místo všech takových těch sociálních dávek a co si k tomu sami vydělají, je prostě jejich věc. Stockton. To zní jako jméno mého nového domova. Už teď se cítím jako stiktoťanka. No? Ne? Nestěhujem se, Fílo.
1: Já bych šel hned, ale muselo by to trošku zvednout z 11 tisíc na 11 tisíc dolarů, kdyby to šlo, tak klidně skončím v práci.
0: Tak ty si tady zůstaň a já se jdu podívat, v kolik mi to letí.
2: Hit Radio North Music. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Klášterecký letňák opět jede naplno. Country večery, akce pro děti, rocková muzika, summer party, něco pro seniory. Všechno najdete na kultura.klášterec.cz.
5: Letní kino Klášterec nad Ohří.
6: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
7: Milovníci kávy, pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli od 700 gramů za 59,90 a Bohemilk trvanlivé mléko 1,5% v Bila klubu za 6,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Co ti to přišlo, tati? Zásuvka radosti z kostek? Co je to?
11: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
10: A co já?
11: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
12: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
13: Trefíte se?
14: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: the Button, Linkin Park, hezké dobré ráno a my jdeme na příběh dnešního dne. Máme tady totiž terapii venkem, kterou jsme vám naordinovali. My jako Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení for camping a chtěli jsme, abyste nám posílali přes náš web hitradio.cz vaše historky, vaše vzpomínky na téma nejlepší spánek je ten pod čirákem. No a vy nám píšete a dnešní příběh středečního rána je od Ludmily. Jednou, to už je dávno, jako mladá dívka jsme spali pod čirákem v Bílých Karpatech na Voušických loukách v části Čertorie. Večer opékali špekáčky, smáli se, povídali si, samozřejmě o klucích, dlouho trvalo, než zabrala. Zdál se mi krásný sen o krásném klukovi, jak mě drží v náručí, objímá mě a líbá. Chtěla mu opětovat polibky. Jenže v ten moment se probrala a místo krásného prince, který mě líbá, mi portech lezl velký hnědý slizký slimák. Začala plivat a nadávat a probudila všechny. Když jim povídala, co se mi zdálo, a pak se i stalo, začali se všichni hrozně smát a dobírali si mě, že to byl začarovaný princ. No co už, byly to krásná léta, už na ně jen vzpomínka zůstala. S paním počirákem si s přítelem přednedávnem zopakovala na Azorských ostrovech. Tam slimáci nebyli, ale za to burňáci, kteří celou noc řvali, dokáží zvuky plačícího dítěte nebo skřetí mluvení a smích. Přemýšlím, co by bylo tedy lepší. Ludmilo, díky za tvůj příběh. Vy nám samozřejmě ostatní posílejte dál, protože hrajeme o poukaz na nákup produktů značky Sea to Summit v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz a my na konci týdne opět vybereme ten nej příběh, jehož autor vyhraje.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší forcamping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.
2: Hit Radio Nord Music.

nás tady všechny rozešpívala, tak já doufám, že jste si to s námi dneska užili. Byl s vámi Filip, taky Leona, my se s vámi pro dnešní den loučíme, budeme se těšit zase zítra. Já mám normálně pocit, jako by byl víkend, jak jsme zvyklí vždycky sobota, neděle být tady s vámi. Tak teď tady samozřejmě zaskakujeme za naše šampiony, kteří si užívají dochču, takže už od příštího týdne tady s vámi bude aspoň Míša. Každopádně, přátelé, díky za vaše SMSky, zprávy, udělali jsme radost my i vám, vy nám, a zítra v 7 hodin ráno na značkách. A pokud možno, zůstaňte samozřejmě dál na vlnách Hit Rádia. Ode mě ještě Niko Santos a mějte se krásně. Ahoj.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte v Mostě v ulici Jiřího z Poděbrad na křižovatce s Moskevskou. Bourala tam dvě osobní auta, dejte tam velký pozor. A ještě D7 mezi 60. a 78. kilometrem ve směru na Chomutov budou v pravém pruhu probíhat práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude je fajn.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
1: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
4: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
1: A co já?
5: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
6: On air.
2: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Sněmovna v noci přehlasovala Senát a stvrdila svoji podobu novely rozpočtových zákonů. Opozice předlohu kritizuje a vyjadřuje obavy, že umožní vládě nekontrolovatelné navýšení výdajů a tím i nárůst státního dluhu. Ministryně financí Schillerová tyto obavy odmítla. Vývoj obranných výdajů nebo další pomoc Ukrajině budou mezi tématy dnešního závěrečného dne summitu NATO v turecké Ankaře. Šéfové států a vlád členských států se sejdou na jednání Severoatlantické rady. S projevem by měl vystoupit také premiér Babiš. Ústavní soud zamítl stížnost autodromu Most ve sporu kvůli hluku ze závodiště jako nedůvodnou. Podle dřívějšího verdiktu autodrom nesmí obtěžovat okolí hlukem na míru přiměřenou poměrům. Zástupci autodromu ve stížnosti tvrdili, že soudy zasáhly do práva vlastnit majetek a podnikat. Navíc šlo podle autodromu o překvapivý rozsudek porušující princip rovnosti stran. Podle žalobců, kteří jsou s rozhodnutím ústavního soudu spokojeni, autodrom hlukové limity stále překračuje.
6: Fotbalový servis.
7: Argentinští fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa Egypt 3-2, přestože ještě 12 minut před koncem prohrávali o 2 góly. Lionel Messi sice po druhé na turnaji neproměnil penaltu, ale v závěru asistencí a svým 8. gólem zavelel k obratu. Posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa se pak stali fotbalisté Švýcarska. Výběr helvétského kříže v závěrečném osmifinále udolal Kolumbii až po výhře 4-3 na penalty. Po základní hrací době i prodloužení skončilo utkání bez branek.
8: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.cz.
0: Na severu Čech bude dnes ještě zvětšená oblačnost s ojedinělými přáňkami, ale postupně polojasno až jasno, teploty 22 až 25, na horách to bude do 19 stupňů Celsia.
9: Pecka.
0: Takové bude počasí, ano. A teď už předávám slovo Danovi, protože je tady 9. hodina a to znamená, že startuje LSD, jsem chtěl říct, ale...
9: No řekni to, LSD, ale LSD? Bez Lucie. No, to je prostě tak... poloviční LSD a to nevadí. Takže Dan Rakacký přeje krásný dopoledne, pojďme na to.
6: Hit Radio Nord Music.
9: No a bude to hodně pestrý dneska, protože se podíváme na nové posily hokejového Litvínova, taky se dozvíte, jak můžou kamiony pomáhat dětem a samozřejmě i dneska někdo z vás dostane 1000 korun na to, aby si zaplnil svůj žaludek. Prostě důvod poslouchat není jeden, je jich víc, tak buďte s námi. No a samozřejmě největší jsou naše hity právě teď. Enrique Iglesias. Krásný dopoledne.

0: starým křesle.
1: Jeleni, touha a pláč. S vámi Hitrádio Nord Music, krásný dopoledne přeje Dan. Za chvíli vás čekají Flipside, Alex Warren nebo taky Rihanna, Don't Stop the Music, ale teď vzhůru do Litvínova, protože hokejový Litvínov nabírá hvězdní posily, tak ten důvod je jasný. Byla tady baráž, poslední místo tabulky, změna majitele, takže je jasný, že Litvínov se musí odrazit ode dna a právě Litvínov oznámil, možná se to uslyšeli, zvučnou posilu a tou je David Kempf. Ten ukončil působení v NHL a podepsal s Vervou 3letou smlouvu a stejně jako on navíc uzavřeli nové dlouhodobé kontrakty bratři Ondřej a David Kašovi. No a samozřejmě Davida jsme se museli zeptat na to, jak se zrodil jeho příchod do Litvínova.
2: Už jsem o tom přemýšlel tu poslední sezónu, když jsem hrál v Americe, tak už tam ty myšlenky byly, že už je možná čas se vrátit zpátky do Česka domů a hledali jsme tým tady v okolí našeho bydliště a je to Litvínov, mám nějaký vztah, že když jsem byl menší, tak jsem jezdil na zápasy a jak říkám, je to tady blízko mého domova, takže z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro Litvínov.
1: A jaký má David očekávání?
2: Očekávání, nevím, o tom jsem moc nepřemýšlel, spíš na to hrozně těším, že jo, ta kariéra v tom zámoří byla velice náročná, bylo 9 let jsem tam odehrál, takže už si myslím, že nastal čas se vrátit a chci se zase trošku víc bavit tím hokejem, myslím si, že teď v tom zámoří to už bylo těch posledních pár let, to spíš bylo taková práce pro mě, že jsem si to moc neužíval a chci zase trošku nabrat nový dech, nový impuls a užívat si ten hokej zase.
1: No a samozřejmě nás zajímalo, jak se taky David těší na spolupráci s bratry Kašovými.
2: Jo, tak to byl jeden z hlavních důvodů, proč vlastně jsem se rozhodl pro Litvínov, že jo, kluci, známe se dlouho, hráli jsme spolu v mládeži s Ondrou, že jo, na nároďáku na olympiádě, takže bavili jsme se o tom a je to jeden z hlavních důvodů, proč vlastně přicházím do Litvínova.
1: Tak teď víte skoro všechno, to byl David Kempf. No a musíme teda věřit, že se to povede a že Litvínov stane z popela, hlavně, že nezasnul a bude se dařit.

0: Flipside Trumpets na Hitrádu Nord Music. Je tady středa 8. července, letí to takhle, pokud pracovní týden začíná v úterý, tak to letí. Dneska už je středa, krásný dopoledne přeje Dan a víme všichni, že řidiče aktuálně trápí oprava silnice 1/13 v Bílině, kde se to řídí kyvadlově, protože se pracuje na silnici v jednom pruhu, takže se to musí řídit a není to úplně příjemný občas tam projíždět, ale chci vám říct jednu věc a podělit se s mojí dnešní zkušeností, kdy jsem jel z Jirkova Doustí nad Labem přes Bílinu. Přátelé, stal se zázrak. Já jsem ani nezastavil, přátelé. No mé jsem dojel k Bílině do té fronty a ono se to rozjelo a jel jsem, takže absolutně bez čekání. Prostě se to povedlo. Tak chci jenom říct, že je možný to trefit tak, že se v Bílině ani nezaseknete. Jenom prostě chce to mít trošku toho štěstíčka. Dobrá zpráva tak je, že ty opravy jsou v předposlední fázi, takže pokud tam narazíte na frontu třeba odpoledne, tak už to fakt jenom bude trvat pár dní, možná týden, dva a bude konec, ale co jsem chtěl říct je to, že to lze i za těchto podmínek projet bez čekání Bílinu. A pokud byste chtěli vidět přesně, jak to vypadá, tak aktuální dopravní info o tom, jaké projet s Bílinou, najdete na doprava.bílina.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lep.
2: Hledáte místo, kde vám v parních dnech bude dobře? No přece v Oplatce. Klimatizace, obědy, řemeslná zmrzlina, káva Verňáno, no prostě pohodička. Stavte se u nás.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská.cz. Novoveská.cz.
10: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park@plon.cz.
11: To není možný, že to ještě nemáte.
12: Tak my taky čekáme, že jo?
13: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
14: Tak to musí stát na účtárně.
11: To už je po splatnosti.
14: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
15: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: vypadne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu Nord Music.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Sice Miraj zpívali Léto už je pryč, ale na to si ještě musíme počkat. Summer Love s vámi Hit Radio Not Music a možná si ještě vzpomenete na to, jak jsme se ještě nedávno potili ve vlastní šťávě a taky padali teplotní rekordy. Ten absolutní je od nás ze severu Čech, Doksany rovných 42 stupňů Celsia. To tady ještě nikdy nebylo v Čechách, takže máme aspoň tento prim. No a teď máme chvilku teda od vedra volno, ale slibovalo se, že se tropy vrátí. Tak jak to je? Přijdou, nepřijdou, na co se máme připravit? Tak tropy jsou, ale ne u nás, protože tentokrát se velmi vysoké teploty drží nad západní Evropou a do střední Evropy, to znamená k nám, se teplý vzduch dostane jenom částečně a zrovna Česko je na hraně teplýho a studeného vzduchu. To znamená, že se oteplí, ale zase ne až tak moc. Už teď o víkendu nám teploty vystřelí na 28 stupňů Celsia a během příštího týdne se budou motat kolem 30. Takže klasický léto, na který jsme zvyklí, tak zase nemusíte to přehánět, že jo? Takhle by to úplně stačilo, ale i tak jsem o tom přesvědčený, že za půl roku, už za půl roku, budete vzpomínat na to, jak bylo krásně teplo.

0: Hele, jeden Cyril, jak ten den krásně plyne. Středa utíká 9.45, posloucháte Hit Radio Nord Music. Krásný dopoledne a za malou chvíli tady budou David Guetta, Lady Gaga nebo Coldplay, ale teď pokud nemáte nic na práci, nudíte se, nevíte do čeho píchnout nebo chytáte lelky, tak doporučuji skočit na náš Instagram, najdete nás velice jednoduše hitradio_nordmusic a pokud nás ještě nesledujete, tak to udělejte, protože to stojí za to, náš Instagram doslova přetéká věcmi pro vás, kromě příspěvku a videí, tam teď aktuálně taky můžete i krásně vydělat, protože hrajeme o poukázku za 1000 korun do Bystra na Ledickém v Ústí nad Labem, takže se můžete zdarma najíst, tak tam tahle soutěž probíhá a navíc pokud máte rádi skupinu Činasky, ještě jedna soutěž tam je a to o lístky na sobotní koncert Činasek v Litvínově na Loučkách, takže i to tam na vás čeká. Pokud teda chcete vydělat a máte teď čas, skočte na náš Instagram hitradio_nordmusic a hrajte, protože jak se říká, kdo nehraje, ten nevyhraje.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například... Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 kusy.

0: tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
5: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc fakci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Všude zdejší, všude je fajn.
12: Nevíš, kam o prázdninách vyrazet? Zajď si třeba na Plešivec. Čeká tě tam trail park, koloběžky, bobovka i super jídlo s parádním výhledem. Prostě ideální výlet pro partu i celou rodinu. Mrkni na program, naplánuj si den a užij si léto naplno právě na Plešivci. Plešivec.cz.
13: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp z Hit Radien. Hit Radio. Hit Radio Nord Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: s vámi Hitrádio Nord Music, tohle byl David Guetta, tedy Swims a Tones and I. Je 10 hodin, už je tu Robert, pojďte se podívat, co se děje na silnici.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Lounsku, na výjezdu z Libočan na Chbany se srazilo osobní auto s nákladákem. Počítejte se zdržením. A ještě v Mostě v ulici Jiřího z Poděbrad na křižovatce s Moskevskou bourala dvě osobní auta. I tam dejte pozor. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
4: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Poslanci dnes budou schvalovat vládní návrh na růst rodičovského příspěvku o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku. V úvodním kole čeká debata o zvýšení plateb za státní pojištěnce do zdravotnictví. Vrátit by se mohl i k závěrečnému kolu projednávání novely stavebního zákona. Evropský parlament přijal rozhodnutí, které rozšiřuje práva cestujících v letecké dopravě. Nová pravidla zajistí rychlejší a jednodušší proces při žádosti o náhradu škody za zpožděné lety. Dalším bodem je zajištění místa vedle dětí pro jejich doprovod bez příplatku. Ústí nad Labem chce postavit víceúčelovou sportovní halu. Sloužit by měla hlavně pro míčové sporty. Vyrůst by měla na Bukově a trénovat by v hale měla hlavně mládež a děti. Radnice teď nechává zpracovat projektovou dokumentaci. No a hokejový Litvínov má nové posily. Útočník David Kempf ukončil působení v NHL a podepsal s extraligovým Litvínovem 3letou smlouvu. Stejně jako Kempf uzavřeli nové dlouhodobé kontrakty do konce sezony 28-29 Ondřej a David Kašovi.
5: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
1: Na severu Čech bude dnes ještě zvětšená oblačnost s ojedinělými přáňkami, ale postupně polojasno a šasno, teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Zvětšená oblačnost, to jsou mraky?
1: Jo, to jsou sem tam mrak.
0: Sem tam mrak, jo?
1: Hm?
0: Já vidím modrou oblohu tady v Ústí nad Labem.
1: No, postupně polojasno.
0: Jo, takhle, tak jsi měl vlastně pravdu, to byl Robert. A teď pokračuje dál dopolední show, vlastně poloviční, jo. Ale zde bez Lucie. Dám přeje krásný dopoledne.
2: Hit Radio Nord Music.
0: Co jsi chtěl říct?
1: Počkej, já jsem chtěl říct, že ne, jenom postupně polojasno, ale i jasno bude.
0: Dobrý, tak jo. A tady už jsou jmeni Dragons.

0: Topic. S vámi Hit Radio Nord Music. Krásný dopoledne, 10.13. A už od nás víte, že tuhle sobotu bude v Litvinově velká sláva, protože do Litvajzu na loučky dorazí skupina Činasky v rámci svého Léto Tour 2026. Oni delší dobu nebyli takhle na venkových festiácích nebo neměli svůj vlastní open air koncert. A teď se to děje. A vy si můžete vyhrávat lístky na tento koncert, na tuto sobotu u nás v odpolední show Padla s Káťou a Kamilem. A já jsem si myslel, že se to týká toho, že to je Činasky kvíz, ale on to je Činasquiz. A pokud správně odpovíte na otázku nebo na kvíz, který vám odpoledne dají, tak můžete vyhrát Lupen 2, Lupeny, Lupen a Lupen na koncert v sobotu na Činasky. A takhle málo včera Luky.
1: Tak Luky, poslouchej dobře, startuje náš Činasquiz. Tvým úkolem je odpovědět nám, jak se jmenovala kapela Činasky, ještě než byla Činasky. Možnost A. Jmenovala se Starý hadry. Možnost B. Jmenovala se Špinavý hadry. Možnost C. Jmenovala se Děravý hadry.
2: Tak jaký hadry to byly, Luky?
3: Je starý, možnost A.
1: Myslíš možnost A, Starý hadry, a myslíš si to správně?
3: Jo, super.
1: Je to tak, když kluci začínali, oni dokonce byli Starý hrady, jestli se nepletu, ale někdo jim udělal tu přesmičku, z hradu byli hadry, no a pak si nakonec řekli, hele, nebudem se jmenovat nějak Hesčejc, a jsou z nich Činasky.
2: Čínský lyže, člověče, to je lepší než tak. Starý hadry.
1: Tak Luky, teď už víš, že 11. července opravdu nemáš dovolenou, ani nejseš v práci, ty budeš v Litvínově na loučkách, protože tam má koncert kapela Činasky. Gratulujeme.
3: Super, děkuju moc, mám radost.
0: Takhle jednoduchý to je a další možnost vyhrát si dva lístky na Činasky na tuhle sobotu na loučky do Litvínova máte i vy odpoledne. Stačí si dát nás Činasquiz s Káťou a Kamelem a Lupeny budou vaše. Tak držím palce.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Mladá krev na Hitrádu Nord Music, tohle byla výborná spolupráce. Jednou byste poznali, asi ho znáte, Ben Cristovao, a ten druhej je Sofian Mečmeč. Pokud byste o něm nevěděli, tak jeho jméno se píše velice zvláštně Medejo Medejo a málo kdo ví, jak se to správně říká, takže Sofian Mečmeč, Ben Cristo, Slzy, a je to vlastně spolupráce, kdy Ben Cristovao kdysi dávno Sofiana objevil, protože dělal jako soutěž, nějaký kontest, hledal nové mladé talenty a Sofian, protože je odmala talentovaný, se přihlásil, Benovi se to hrozně líbilo a tak ho prosadil a tím se dostal Sofian do povědomí českých fanoušků a on už dneska je naprosto populární a myslím, že vaše děti Sofiana znají naprosto 100%, pro vás možná dneska taková novinka, ale pecka Slzy byla naprosto výborná. No a výborná je i ta další songa, kterou za chvíli dáme. Dorazí Miles Smith a Nice to meet you. She said, oh, hi, nice to meet you tonight, maybe we could go dance, get up off our feet. She said, a dál si děláme ten hezčí s vámi Hitrádio Nord Music.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plod za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
6: For camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For camping. Venku je nám krásně.
8: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost. Naše skla.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
10: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
11: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
4: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Lil Nas X, Star Walking, ideální ke kávě, kterou si právě teď možná dáváte. Posloucháte Hit Radio Nord Music, krásný dopoledne přeje Dan. Půl desátý není, je půl jedenáctý a pět minut. Viděl jsem tam desítku a už jsem to všechno naskočilo. Nicméně máme středu, to znamená, že se blíží víkend, s tím i různé akce a teď tady mám důležitou zprávu, protože se chystá už druhý ročník akce Kamiony dětem a o co jde, kdy a kde to bude, tak to nám teď řekne Fanda, který je jedním z pořadatelů. Fando, tak řekni, jak kamiony pomáhají, komu konkrétně a jakým způsobem?
1: Pomáhají, je to dobročinná akce, pomáháme nemocným dětem formou výtěžku z akce.
0: Kdy a kde ta akce konkrétně proběhne?
1: Akce se koná tenhle víkend 10. až 12. července na letišti v Březně u Chomutova. Dá se to najít i na Google, zadáte kamiony dětem a vyběhne vám přímo místo, kde se to pořádá, tato akce.
0: Kolik tam asi tak těch kamionů bude, prosím tě?
1: Cirka 150-160 kamionů až ke 200.
0: To se tam vejde na to letiště?
1: Vejde, vejde.
0: A ještě zmiň trošku program, aspoň něco, na co se můžou návštěvníci těšit?
1: Já myslím, že program bude hodně bohatý, spousta kapel, budou tam kolotoče pro děti, soutěže pro děti, zábava pro dospělí, budou tombola bohatá, dražba, spousta akcí.
0: Fando, já držím palce, ať hlavně vyjde počasí, ať se akce povede a ať vyberete co nejvíc peněz a pomůžete těm, co to potřebují.
1: My taky děkujeme a všechny vás tímto zveme.
0: A já pouze dodám, že kompletní informace taky najdete na internetech. Samozřejmě můžete se mrknout na www.kamionydetem.com.

0: Tak skvěle to umí Red Dalton, Blood Running, s vámi Hitrádio Nord Music, bude 10:45. A pokud se vydáte na náš Facebook, kde nás najdete jako Hitrádio Nord Music samozřejmě, tak tam řešíme zajímavou věc, a to, jaké jídlo vás vždycky vrátí do vašeho dětství. Jana napsala třeba vepřové na mrkvi a do toho šťouchaný brambory, Petra škubánky s mákem, a pokud si můžu říct za sebe, tak mě spolehlivě vrátí do dětství buchtičky se šodo, anebo krupicová kaše. I vy můžete napsat, jaké jídlo vás vrátí do dětství, stačí skočit na náš Facebook Hit Radio Not Music.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
3: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
2: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
3: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousků naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím stírem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
2: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
3: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
2: Tedy vodáci, ahoj! Ze zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
4: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
5: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
6: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na
6: sociálních sítích.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé.

0: Janu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Hit Radio North Music.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.
5: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Dua Lipa. S vámi Hit Rádio Nord Music. 11 hodin. Houdini. Je to Robert, pohled na silnice.
1: Ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, v Teplicích ve Šturově ulici bourala dvě osobní auta, dejte tam velký pozor. A ještě na trase z České Lípy na Litoměřice u odbočky na Ploskovice budou probíhat práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad, čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Experti na problematiku závislostí podporují většinu opatření z návrhu zákona k omezení dostupnosti kratomu. Souhlasí s posunem věku na 21 let nebo zvýšením DPH. Staví se ale proti zákazu e-shopů a bariérám pro podnikatele. Omezení legálního trhu by podle nich přelilo poptávku na nelegální trh. Europarlament dnes povede rozpravy na téma ochrany občanů Evropské unie před vlnami veder a lesními požáry. Poslanci se budou pravděpodobně ptát zástupce Evropské komise na konkrétní opatření, která EU přijala pro prevenci a přípravu na extrémní počasí. Onkologická centra v nemocnicích v Chomutově a Ústí nad Labem mají nové vybavení za zhruba 177 milionů korun. V Chomutově mají nový lineární urychlovač k ozařování nádorů, který byl na hranici životnosti, a další takový přístroj nemocnice vylepšila. To v ústeckém nemocničním areálu v Podhájí dokončili novou přípravnu léčiv. Po úspěchu Karolíny Muchové dnes zabojuje o postup do wimbledonského semifinále taky další česká tenistka Linda Nosková. Nasazená devítka narazí na turnaju 25 Belgičanku Mertensovou. Utkání začne ve 14 hodin.
8: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstupy zdarma. Oskarův svět CZ.
1: Na severu Čech bude dnes ještě zvětšená oblačnost, ale postupně polojasno a šasno. Teploty 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Tak to byl Robert a pokračujeme dál. Dan Rakacký přeje všem krásný dopoledne.
6: Hit Radio Nord Music.
0: A tuto hodinku někomu z vás zaženu hlad tisícovkou. Tak buďte u toho a ti vyhrajete právě vy. Teď už Elize.

Velký sympaťák. Benson Boone. Na Hit Radio Nord Music. Krásný dopoledne všem přeje, dán je 11:15 a teď se vydáme do Lovosic, protože Lovosice jedou smart technologie. V Lovosicích je totiž první chytrý box se sportovním vybavením a k dispozici je hned několik druhů pro děti i dospělé, třeba basketbalové míče, dětské i klasické velikosti, nebo fotbalové míče, házenkářské míče, dětské tenisové vybavení, nebo frisbee, nebo taky ogodisk. Jak to celý funguje, tak asi možná tušíte, ten nový chytrý box funguje podobně, na podobném principu jako sdílená kola. Stačí stáhnout aplikaci, zaregistrovat si platební kartu, vybrat si sportovní vybavení, které chcete využít a je to. Takže prostě jdete na vycházku nebo jdete ven, najednou dostanete chuť zasportovat, nemáte u sebe nic, hele, box, půjčíte si a můžete sportovat a je to v pohodě. Já bych to možná posunul ještě kousek dál a nechal bych vyrobit smart box, kde byste si mohli půjčit na určitou dobu přítele nebo přítelkyni. Jo, jdete takhle ven na procházku, najednou dostanete chuť na společnost, tak přijdete k boxu a půjčíte si chlapa nebo holku na určitou dobu, že jo, pomocí aplikace, no a pak ji zase vrátíte zpátky do boxu. Takhle, aha, už to vlastně existuje, ale není na to automat.

0: opět a Radeček. K tomu Maria Čírová, vloupám se právě teď na Hitrádu Nord Music. Už za chvíli dorazí Ellie Goulding, taky Damiano David. Dan všem přeje krásné dopoledne, bude 11:30 a to je nejvyšší čas věnovat se jídlu, protože se chystá festival jídla pro celou rodinu Pop a Food Cirku Srdcovka, proběhne v sobotu 18. července u restaurace Srdcovka v Ústí nad Labem a tam si můžete užít burgery, barbecue, ochutnávky jídel z Asie a všechno taky doplní míchaný drinky a luxusní káva a já vám teď nabízím 1000, kterou tam můžete utratit. A pokud ji chcete, stačí hned teď zavolat ke mně do studia na číslo 47 522 14 15 47 522 14 15. Mám tady 1000 korun pro vás hladový žaludek. Ten, kdo se jako první dovolá, ten vyhrává.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Všude zdejší, všude je fajn.
11: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
12: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
11: A co já?
12: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
13: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek.poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
14: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: S vámi Hit Rádio Nord Music, tohle byla další výborná spolupráce Ellie Goulding, Diplo a Svejlí. Close to me. 11:30. A opět se budeme věnovat jídlu, už jsem o tom mluvil, chystá se totiž festival jídla pro celou rodinu Pop-up Food Cirkus Srdcovka, proběhne 18. července mezi 12. a 22. hodinou u restaurace Srdcovka v Ústí nad Labem a čeká vás na spousta jídla, pití a já se nabízel možnost útraty 1000 korun, poukázku za 1000 tomu, kdo se jako první dovolá sem k do studia, tak se pojďme podívat, komu se to povedlo. Hit Radio Nord Music, halo, halo, kdo pak se dovolá?
1: Ahoj, Láďa.
0: Ahoj, Láďo, odkud voláš, prosím?
1: Do Mostu.
0: Zdravím do Mostu. Jak se máš, co děláš?
1: No, mám se pracovně, mám se dobře. Když se mám pracovně, tak se mám dobře.
0: Tak,
1: to... Když máme práci, tak se máme dobře, ne?
0: Ale to slyším jako poprvé, že když je někdo v práci, má se dobře. Ale hele, máš to tak nastavený, v pohodě. Hele, v tuhle chvíli mám pro tebe poukázku právě na tvůj, dejme tomu, oběd nebo občerstvení, ale chci po tobě jenom jednu věc, když vyrazíš někam na food festival, takhle, chodíš na food festivaly občas?
1: No občas jo, když jsou, tak občas chodím. Teď jsme byli v Třeboni, tam zrovna byl, takže byli jsme tam.
0: A co jsi tam jako dál na tom food festivalu, schválně?
1: Tak nějak, co tam jsou jako nějaký věci, které úplně jako neznám. Byly tam nějaký jako belgický hranolky, jo. Takový velký a takovýhle. Takovýhle věci.
0: A máš nějakého favorita, když jdeš takhle někam ven ve stánku, co si jako, po čem jdeš vyloženě, na co se těšíš třeba, když je nějaký občerstvení venku?
1: No, mám rád celkem jako takový ty burgery domácí, mám rád takový ty domácí věci, domácí limči.
0: Jasný, takový. Rozumím. Takový to jako něco trošku jinak než obvykle, viď? No hele, tohle mi úplně stačí, takže tímto ty získáváš tu poukázku v hodnotě 1000 korun na Pop-up Food Cirkus Srdcovka a můžeš si to utratit podle libosti a nacpat si žaludek 18. července, jo?
1: To je skvělý, děkuju.
0: Nemáš záč, užij si to.
1: Díky moc.
0: No a pokud by se chtěli i vy vyhrát svůj poukaz na prázdný žaludek v hodnotě 1000 korun, tak máte šanci, protože už zítra tady bude další kolo a vy můžete být u toho.
2: Já tu sám, no hay más.

0: Tenhle song dokáže taky pohladit. Alex Warren na Hitrádu Nord Music, 11.45, jsme ve finále dnešního dopoledního vysílání. Za malou chvíli srdcovky, těšte se na něj, protože vás čekají opět hity, které vás chytnou za srdce. A taky nezapomeňte, že odpoledne v naší odpolední show Padla s Katkou a Kamilem můžete vyhrát lupeny na sobotní koncert Činasek. Ty budou v Litvě na Loučkách. A Činasky si dáme ještě za chvilku, Selhání. Buďte dál, zítra jdem na Music. Loučí se Dan a zítra se na vás všechny těším 9 dopoledne. Ahoj.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: Trefíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside, zvládnete to.
6: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
7: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
6: A co já?
7: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
8: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
9: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
10: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
11: A já vám jako
9: 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
10: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
11: A já vám jako dlužím?
12: Hele, zejtra ti to tam pošlu.

0: občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Nevíš, kam o prázdninách vyrazet? Zajet si třeba na Plešivec. Čeká tě tam trail park, koloběžky, bobovka i super jídlo s parádním výhledem. Prostě ideální výlet pro partu i celou rodinu. Mrkni na program, naplánuj si den a užij si léto naplno právě na Plešivci. Plešivec.cz.
3: Hit Radio Nord Music.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na dálnici D7 mezi 60. a 78. kilometrem ve směru na Chomutov. Budou v pravém pruhu probíhat práce údržby. A ještě D6 a 77. kilometr ve směru na Chomutov. Na obchvatu Lubence bude na hranici probíhat údržba. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Bobová dráha, jezerní vesnička, kuličkový les. Léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzel Rudim!
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Léto je tady, vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr, třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
7: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Rodičovský příspěvek pravděpodobně vzroste od příštího roku na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat se bude jednat o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes schválila sněmovna. Předlohu, kterou dolní komora upravila také takzvanou superdávku, dostane k posouzení Senát. Případ kočky zavřené do sušičky znovu otevřel debatu o trestech za týrání zvířat. Rozhodnutí, že letošní incident z Litoměřicka nebude posuzovaný jako trestný čin, vyvolalo kritiku. Ředitel táborské zoo Evžen Korec upozorňuje, že týrání zvířat zůstává v Česku vážným problémem.
10: Dle mého názoru je zcela špatně upravený trestní řád v tom smyslu, že za týrání zvířat jsou směšně nízké tresty. Bohužel celý systém je nastavený zcela nesprávně v tom smyslu, že by tresty měly odrazovat a ne podporovat tomu, aby se zvířata týrala.
9: Nedávný případ tak může vzbudit dojem, že zavřít zvíře do sušičky není nic závažného, když takové jednání nakonec neskončí jako trestný čin. Příměří mezi USA a Íránem je možná u konce, řekl to americký prezident Donald Trump na setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Rutte v Ankaře. Trump Íránce označil za lháře, vyjednávání je podle něj pouze ztráta času. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Majitelé zchátralých domů v Žatci zaplatí od příštího roku vyšší daň z nemovitosti. Žatecká radnice je tak chce donutit, aby své nemovitosti začaly opravovat a zchátralé budovy nehyzdily historické části města, zapsat na seznam UNESCO. Dotkne se to zhruba 30 staveb a pokud majitelé začnou domy opravovat, daňové zatížení jim klesne.
11: Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
2: Na severu Čech bude dnes místy ještě zvětšená oblačnost, ale postupně polojasno až jasno, teploty 22 až 25 a na horách do 19 stupňů Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: Nádherné středeční odpoledne přeju, 12 hodin 2 minuty, posloucháte srdcovky na Hit Rádiu, 5 legendárních hitů hned po sobě a ten první bude o lásce. A proč? No protože léto je v plném proudu, tak pokud jste single, máte nárok a máte právo a nejvyšší čas na letní lásku. Tak koukejte kolem sebe, letní láska trvá stejně jenom chvilku, z toho je to letní láska, takže to nemusí být nic extra vážného. No a pokud už single nejste, tak si na ty letní lásky alespoň zavzpomínáme. A to v dnešních srdcovkách, no a tím pádem hned srdcovka s číslem 1 se jmenuje Zblázněná láskou. Legendární Cardigans a nádherný hit Love Fool.

0: Cardigans, Love Fool, srdcovka s číslem 1.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnešní téma srdcovek jsou letní lásky. Zažili jste nějakou na táboře, nebo jste se potkali někde na koupáku, u bazénu, na dovolený, prostě letní románek. Pojďme na to zavzpomínat. Samozřejmě anonymně, že jo, ať nemáte doma Itálii, takže můžete posílat zprávy nebo hlasovky na 777-937-777 na WhatsApp Rádia a chci vidět všechno. Detaily, pikantnosti, prostě všechno. Hele, nebudeme v našem věku chodit kolem horký kaše, ne? Tak koukám tady už na WhatsApp. Jarda třeba píše, já měl letní lásku v roce 2007, potkali jsme se v Bibione, byla to Italka, o 2 roky starší, udělala mi nejlepší špagety, který jsem kdy jedl, byl to nádherný týden, dodnes na ní rád občas vzpomínám. To je krásný. Jardo, děkuju, ale je to málo. Potřebujeme větší podrobnosti, větší dřeby. Pojďme si tu středu udělat dneska fakt jako úplně takovou jako jinou, netradiční a zároveň typicky středeční. 777-937-777. Zavzpomínáme na naše letní lásky. Těším se moc a tak si dáme další skvělý hit, tentokrát Ice MC a hned na to Elány. Asi víte, jako od Elánu si dáme. Co? Dneska to bude hodně o lásce. Těším se moc. Teď Ice MC, srdcovka s číslem 2.

0: Asi to nejlepší od Elánu, co jsme si mohli dát. Pro dnešní den, láska moja.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, taky srdcovky a dneska máme téma letní lásky, takže budeme trošku nostalgičtí, trošku romantičtí. Letní láska, to je prostě jako, to je zvláštní úkaz v našem životě, na který si velmi často pamatujeme celý život a je to právě kvůli tomu, že to netrvalo tak dlouho. Od toho je to ta letní láska. A často si jako upřímně myslím, že ty letní lásky prostě měly skončit. Že by to nefungovalo dál a že v tom právě bylo to kouzlo. Jo? Je to jako slunečnice. Prostě otočí se na sluníčko, když je krásně, a pak to upadne, opadá. Je to vyzobaný a konec prostě. Víc už tam toho není. 777-937-777, tak to je WhatsApp sem ke mně na Hit Radio a tady čtu aktuální zprávy, co posíláte. A třeba tady. Ahoj, budu stručná. Je to anonymně. Je to už spoustu let, ale na svou letní lásku si vzpomenu vždy při pohledu na svého syna. Nejsem na to pyšná, ale jsem za něj vděčná. Mělo se to prostě stát. Hezké odpolko a nebojte se letních lásek. Jo, to je krásná zpráva. Páni. To je život, co? Někdy. To by člověk neřekl. A teď, když si to člověk jako tak uvědomí zpětně, tak já nevím, jako kde jste se poznali, ale kdyby třeba ten den jste se rozhodla, že půjdete, já nevím, ráno někam jinam, nebo že tam nepojedete, to prostě, někdy ten osud je neuvěřitelný. Tomáš, tak ten píše, já jsem zažil letní lásku taky na dovolené ve Španělsku, rok 2010. Potkali jsme se na pláži, byla to Němka, já německy umím jenom blbě koukat, ale i tak jsme celý týden spolu laškovali a poslední večer mě pozvala k sobě na apartmán. Dal jsem si pár litrů sangrie na kuráž a pak zažila nejlepší dvě minuty jejího života a usnul jsem na gauči. Ráno mě budila, že už musí jet, že jede autobus zpátky. Nejlepší dvě minuty jejího života, Tome, to zbožňuju. Kamaráde, ta díky tobě zažila prostě skutečný blitzkrieg. Já teď musím ale v rychlosti vyměnit srdcovku, kterou jsem tady měl připravenou, protože jestli tě opravdu budila ráno s tím, že už musí jet, že jede autobus, že se vrací zpátky, tak tohle. Tohle je to mé píseň jenom pro tebe a pro vás ostatní, kdo jste něco podobného kdy zažili. Vzbuď mě, než půjdeš. UM na Hit Radio. Srdcovka číslo 3.

0: je divočina, která mě baví. Rok 1990. D-Light. Skupina z New Yorku. A píseň, která se jmenuje přesně tak, jak teď říkají. Groove is in the heart. Tedy groove je v srdci. Stejně tak, jako v našem srdci máme naše letní lásky. Posloucháte Srdcovky na Hitrádiu ve středu 8. července.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To byla poslední pátá srdcovka, za chviličku srdcovka na vaše přání. A právě já jsem ji vybral záměrně kvůli tomu názvu. Groove is in the heart. Jo, to znamená, groove je v srdci a my v tom našem srdci pořád máme ty naše letní lásky. Na ty se prostě nezapomíná. A kdy jindy, než v srdcovkách a o prázdninách, bychom si na ně měli vzpomenout, že? Já vím, že někdy to bolí, někdy to nebyl úplně easy rozchod, ale na druhou stranu prostě, kdyby se to nestalo, tak byste neměli na co vzpomínat. A ale tady třeba teď čtu další, jo. Já jsem v roce, a teď jsem to vlastně ještě nescenzuroval. Moment. To je něco s Vietnamem. Tak jo, zkusím to. Já v roce 2023, kdy jsme byli ve Vietnamu, tak jsem v hotelu zbalil jednu moc krásnou pokojskou. No to nešlo se na ní nedívat, jak byla krásná. Tak jsem s ní měl techtle i mechtle. A to, co zažila, na to asi nezapomene. Jako dýško jsem jí tam nechal nějakých asi 20 tisíc těch jejich mincí. A už jsme se nikdy neviděli. Dobrý, zajímavá zkušenost s letní láskou. Já na svoji první a zároveň letní velkou lásku vzpomínám, bylo mi tenkrát 11. Zajímavý, to je taky dobrý. Drželi jsme se celou noc za ruku a druhý den jsme si i dali pusu. Pak už jsem ho víckrát neviděla. Předpokládám, tohle bude nějaká táborová láska. To je taky hezká zpráva. No a zavřel bych to asi tady zprávou od Katky. V roce 99 jsem na letní diskotéce potkala nejkrásnějšího chlapa na světě. Seznámili jsme se a hned první noc měli spolu sex. No, 90. Byl to pan Božský. Zítra to bude 27 let, co jsme spolu a 23 let manžele. Máme dvě krásné dcery a stále se moc milujeme a těšíme se každý den jeden na druhého. Vyšlo to prostě nádherně. Zdraví Katka, no kačí! To já ti gratuluju, je skvělej. Akorát ti zkazil vzpomínku na letní lásku, no. Taky jste se mohli rozejít a pak se teprve dá dohromady. Ne, ale gratuluju. Potkat takhle někoho osudovýho ve svém životě, tak to je samozřejmě, to je jako nádhera, to je jackpot. Ale to je možná jiné téma, třeba možná i do zítřejších srdcovek. Každopádně, pojďme věnovat srdcovku na přání tedy našim letním láskám. Co by to mělo být za hit? Máte nějaký nápad? Dejte vědět na 777-937-777.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
3: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
11: Hit Radio.
1: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Nord Music.
6: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma. Matrace.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp.

0: Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si? Velmi dobrá otázka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, vzpomeneme a dneska vzpomínáme na naše letní lásky. Některé jsme už v životě neviděli, s jinými tak jsme si slibovali, že to po létě neskončí. Stejně to skončilo. S dalšími jsme si psali a nervózně, třeba s motýlkama v břiše, jsme otevírali schránku, jestli už konečně přišel dopis, který prostě po čase najednou přestal chodit. A tak to je s letními lásky. Láskami. Láskama. S letníma láskama. Tak to prostě je. A to je na tom vlastně to hezký. Jo, letní lásky byly krásné. Ale nezapomeňte na to, že i vy jste pro někoho ta krásná vzpomínka. Že i vy jste pro někoho ta letní láska, po které se mu stýská nebo žijí. Takže tohle, co tady mám teď připraveno za srdcovku na přání, je i srdcovka pro vás. A jak na WhatsApp Hit Rádia píše Jana, ahoj, dnešní srdcovka na letní lásku, jasná pomáda, to snad ani nejde jinak. Má pravdu, máš pravdu, Jani, takže dáme pomádu a je to srdcovka pro všechny naše letní lásky i pro vás. A v roce 1990 tak někdo dal dohromady všechny ty skvělý hity z pomády a udělal z toho jeden velký megamix a to je přesně ten hit, který si dáme teď. Takže John Travolta, Olivia Newton-John, The Grease, Megamix na Hit Rádiu. This car is automatic, systematic, hydromatic. Why's the grease lightning?

0: Rádia.
1: Tohle byla poslední srdcovka, která byla na vaše přání. John Travolta, Olivia Newton-John, rok 1990. Ano, Pomáda je mnohem starší, ale v roce 90 udělali tenhle hezký megamix. A byla to píseň pro všechny naše letní lásky. Tak díky moc za to. Teoreticky můžeme v podobném duchu pokračovat i po 14. hodině, protože nás dneska čeká opět ruleta dvojsmyslů, tedy co může zaznít v ložnici a ještě na dalším místě. Tak uvidíme, jestli půjdeme pořád v duchu letních lásek. Nechte se překvapit, máte se na co těšit po 14. hodině. Do té doby ale spousta hitů, samozřejmě aktuální zprávy, tak ty budou už v jednu. Lucie je připravená a do té doby například Jennifer Lopez, Pitbull, taky Disturbed. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio a každodenní srdcovky ve 12.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland. I snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byl poslední hit dnešní polední hodiny, tedy mezi 12. a 13. Za chviličku Lucie a nejnovější zprávy. Ještě předtím se ale podíváme taky na aktuální dopravu, takže pokud jste za volantem, teď nastražte uši.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dálnice D7 mezi 78. a 60. kilometrem ve směru na Prahu budou v pravém jízdním pruhu probíhat údržbové práce. A ještě na trase z České Lípy na Litoměřice u odbočky na Ploskovice. Tam také budou probíhat práce údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900
2: 952. Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
3: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
5: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Kampaň zaměřenou na duševní zdraví v těhotenství a po porodu spouští na sociálních sítích Národní ústav duševního zdraví. Představí aktuální vědecké poznatky a přinese komplexní informace i praktické tipy. Duševní obtíže v období těhotenství a po porodu zažívá pětina žen, z nich až 3/4 nevyhledají pomoc. Lokální potraviny by se měly více objevovat na pultech českých jídelen, ty denně obslouží stovky tisíc lidí, proto je potřeba dávat přednost kvalitním domácím surovinám i nápojům, doplní za ministerstvo zemědělství Vojtěch Bílý.
8: Do konce roku 2028 by měla státní správa a samospráva nejméně 65% peněz určených na nákup potravin vynaložit na zboží domácího a regionálního původu. Minimálně 5% prostředků by pak šlo na nákup biopotravin.
7: To by mělo zajistit kvalitnější výživu a posílit potravinovou soběstačnost státu. Za mimořádně úspěšné označila Barbora Strýcová vystoupení našich tenistek ve Wimbledonu. Poté, co Karolína Muchová postoupila do semifinále a Linda Nosková se o něj utká s Belgičankou Elis Mertens už za hodinu, řekla, že forma Češek je i příslibem do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové, kde je povede v roli kapitánky. Teď ještě pohled k nám.
1: Opravy silnice v Bílině vstoupily do předposlední etapy. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo čtvrtou etapu oprav. Nově je uzavřen vjezd i výjezd do ulice Břežanská ve směru ke gymnáziu. Uzavřen je také vjezd do části ulice Úradnice. Doprava na silnici je i nadále vedena pouze jedním pruhem a řízena kyvadlově pomocí semaforu a regulovčíků.
9: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět.cz.
1: Na Ústecku bude dnes místy ještě zvětšená oblačnost, ale postupně čekejte polojasno a jasno. Teploty 22 až 25, na horách tam to bude do 19 stupňů.
10: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, my pokračujeme dál, posloucháte Hit Radio. Máte u vás v práci nějakého kolegu? Kolegyně to asi nebude, předpokládám, že pouze kolegové asi jsou takový, co mají neustále jako fakt jako blbý vtipy, mají takový, jak my říkáme, debilní humor, že když něco řeknou, tak vy akorát otočíte oči v sloup a řeknete si pro boha proč. Nemáte? Lucie tady kouká, jak kdyby
7: měla. Já mám takového kolegu, jo,
0: fakt. Mm-hmm, asi známíš mě s ním. No, tak pokud nemáte, je to velká škoda. To je taková škoda. Lucie, tohle ti nevěřím, ten pohled, ale... Je to, ne, já to dopovím, je to velká škoda, je to opravdu velká škoda, o hodně přicházíte a tak si na jednoho takového můžu zahrát, vy myslíte, mi to půjde, tak...
7: Hrát nemusíš.
0: Hele, dneska je 8. července, svátek má Nora, a tak se pojďme ponořit do další pracovní hodiny. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha,

Will Smith na Hit Radio Stargazing, tedy pozorování hvězd, tak to ještě dneska v noci asi nepůjde, ale v týdnu a o víkendu už by to mohlo jít, protože má být zase krásně. Je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio, doufám, že aspoň víkend máte volnej. Ale na druhou stranu, pokud míříte někam na dovolenou a pojedete autem, tak dobrá rada, teď tady od nás Hit Radio, asi si natankujte už dneska, jo, a plnou. Ty ceny asi půjdou nahoru. Máme tady info, že Donald Trump zřejmě ukončí příměří s Iránem, takže ropa zase půjde nahoru, zase to bude extrémně drahý. A já si teď říkám, že mě možná zpětně trošku mrzí, že ta Amerika vypadla na mistrovství světa ve fotbale, protože dokud Donald koukal na fotbal, tak byl vlastně jako relativně klid. Teď jsou venku a zase asi nemá do čeho píchnout a do koho rejpnout. Tak je to takhle, no. Nevím, nedá se nic dělat, my s tím samozřejmě asi nic jako neuděláme, my to nějak neovlivníme, můžeme se na to akorát připravit, ale říkám si, že možná jako jemu by třeba ráno místo vitaminů mohli dát nějaké léky na ADHD, třeba by to taky pomohlo. Docela mám jedny, které fungujou. Linkin Park právě teď.

0: Mohombi na Hit Radio ve 13 hodin 23 minut a já se vás ptám. Narodili jste se v letech 1981 až cca 1999? Pokud ano, tak jste mileniálové. To samozřejmě víte, mileniál, velmi oblíbené slovo, často skloňovaný. My jsme vyrůstali v době brutálního technologického pokroku, svět se strašně měnil, první počítače, že jo, počítačové hry, Prince of Persia, jak jsme tomu říkali a tak dále. Pak přišly první mobily, Walkmany, Discmany, MP3 přehrávače, videokazety a najednou byly DVDčka. No, jak říkám, byl to prostě jako neuvěřitelný pokrok. A my tady z té doby tak máme v hlavě spoustu pravidel a spoustu mýtů, které už dneska vlastně neplatí. Já jsem pár z nich našel, všechny se týkají práce, tak vám je už za chvíli řeknu. Zhruba za nějakých cca 10 minut, tak buďte dál s Hit Radiem. A schválně, jestli i vy tyhle mýty máte v sobě zakořeněný, jestli děláte přesně to, co dělá ten typický mileniál, jestli se v tom najdete. Jestli náhodou třeba od dnešního dne se vám úplně nezmění život. Mám tady cca nějakých 6-7 mýtů, všechny jsou pouze a jenom z naší práce. Za chviličku vám je řeknu, jak říkám, jsem zvědavej, jestli se v tom poznáte taky. Buďte s náma.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Předprodej na koncerty spuštěn. Přijďte na Lenku Novou, Pacific, Terezu Maškovou, Vzpomínku na Marsias, Anetu Langerovou nebo Kristiana Šepka. Mrkněte na stránky, máme toho daleko víc.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Vítejte v areálu Hippodrom Most, místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinnou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
6: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
7: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
8: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
9: Nákupy v online shop CZ.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
9: www.onlineshop.cz.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

ve středu odpoledne prostě chcete slyšet Maroon 5 na Hit Radio. Je 13 hodin 35 minut a to je čas, kdy se dozvíte, jestli jste skuteční mileniálové. A my, mileniálové, si prostě jako pojďme na rovinu říct, že jsme z mnoha důvodů ta nejvíc bitá generace. Vychovali nás boomři, naše děti jsou alfy a už vlastně jako tohle samo o sobě je peklo. A třeba jenom to, jaký nesmysly si v hlavě společně nosíme, co se týče práce, jo? Tak dobře poslouchejte. Za prvý, věříme tomu, že kariéra se dělá tak, že budeme tvrdě makat non-stop. Blbost. Pokud nebudete odpočívat, tak prostě schoříte ve 30 jako papír. Jo. Věříme tomu, že je správné zůstat v jedné firmě celý život. Vůbec. Starověk je pryč. Měnit práci je normální a v CVčku to vypadá cool. Věříme tomu, že stres nás dovede k úspěchu. Teď určitě kýváte, že ano. Ne. Stres nás dovede maximálně tak na hřbitov. Věříme tomu, že musíme mít náš životopis, tedy CVčko, plný mnoha lety zkušeností, titulů a kurzů a tak dále. Taky ne. V dnešní době kontakty a prořízlá huba, ta vám prostě jako někdy pomůže mnohem víc. No a taky věříme tomu, že se už v 15. musíme rozhodnout, co budeme dělat po zbytek života za práci. Ani to není pravda. Někdy se ke své vysněné práci prostě dostanete až po několika letech omylů a o to víc si ji pak budete vážit. Takže tohle jsou zásadní mýty, které si my, mileniálové, neustále nosíme v hlavě. Tak co, našli jste se v tom? Platí to pro vás? Jasně, že jo. A baví vás tahle hudba? Poťukáváte si teď nohou? No jasně, že jo, protože tohle je přesně to, co my, mileniálové, máme rádi. Tak jenom pro nás. Michael Jackson, Billie Jean. A opatrujte se.

0: Coldplay na Hit Rádiu. Bude 3:15. Před chviličkou tak jsme tady měli ty mýty nás mileniálů, kterými se řídíme často v práci, ale přitom ten svět je úplně jiný a vlastně se po nás ani nechce to, co my děláme. A píše tady například Lukáš: ahoj, tak teď se mi přesně mluvil z duše, mám pocit, že se z té práce zblázním, jako mileniál neumím odpočívat a přitom bych strašně moc chtěl, ale mám pocit, že furt musím pracovat a jenom vydělávat peníze, abych uživil i naši rodinu a přitom mám pocit, že brzy vyhořím. Díky moc za tyhle mýty. Zdravím. Lukino, rádo se stalo. A věř, že jsme na tom vlastně všichni úplně stejně. Tak možná, že bychom si mohli dát i v další dny, tady u nás na Hit Rádiu, další mýty mileniálů, aby jsme si vlastně uvědomili, on člověk, když něco potom slyší nahlas, tak mu to vlastně dojde, aby jsme si uvědomili, co my máme zažitýho, co my děláme a přitom se to po nás ne, že nechce, ale vlastně to vůbec dělat nemusíme. A možná bychom ani neměli. No, další mýty mileniálů možná už velmi brzy tady u nás na Hit Rádiu mezi 12. a 15. Co ale 100% bude, tak to bude každotýdenní, každostředeční ruleta dvojsmyslů. Ta bude už za chvíli, hned po zprávách ve 14 hodin. A opět dneska budeme mít téma, co může zaznít v ložnici a kde? Tak to nám vylosuje ruleta, ale něco mi říká, že to dneska bude víc než pikantní. Asi tak trošku tenkej led. Tak uvidíme. Buďte na to připraveni.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Yamaha Experience. Nikdy nemusíte vlastnit. Stačí si vybrat a odjet. Ať milujete město, zatáčky nebo nekonečné dálky, u nás si vybere každý. Prémiová půjčovna motocyklu Yamaha. Více informací naleznete na www.yamaha-unl.cz. Yamaha Experience. Nejen jízda, zážitek.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavní park@plon.cz.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
12: Všude zdejší, všude je fajn.
13: Hit Radio.
14: Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
15: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách

0: tenhle hlas jsme vlastně teď slyšeli po druhé v jedné hodině, protože chviličku před čtvrt na dvě na Hit Radio byly Linkin Park a tohle je taková malá bokovka Mikea Shinody z Linkin Park. Fort Minor na Hit Radio. Where to go? Za minutku a půl budou dvě hodiny odpoledne. Lucie už je připravená, má pro nás nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dálnice D6 mezi 76. a 82. kilometrem směr na Vary. Probíhají tam práce údržby. No a v Litoměřicích v ulicích Nerudova, Kořenského a Nezvalová probíhají práce na silnici. Místo je neprůjezdné. Vaše dopravní info volíte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zprávce, Lucie Daňková. Podpora na bydlení v superdávce se bude od října stanovovat podle nákladů domácností v jednotlivých okresech, nikoli podle velikosti bydliště. Mezi zranitelné skupiny budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Změny v dávce schválila sněmovna, teď ji posoudí Senát. Pozor na klamavé reklamy na sociálních sítích. Připravujte nás mohou o osobní údaje i peníze. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před příspěvky, které zneužívají její název i státní symboly. Na co lidi lákají, doplní mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
3: Na zpoplatněné služby spojené s přípravou na důchod. Cílem těchto praktik je vylákat z občanů osobní údaje a následně i případné poplatky za služby. ČSSZ tyto praktiky uvádí na pravou míru a důrazně upozorňuje, že za zjišťování informací o svém budoucím důchodu nemusí klienti nikomu platit.
2: Veškeré potřebné údaje jsou totiž pro všechny zdarma. Po dvou asijských turnajích Ligy národů v Číně a na Filipínách se české volejbalistky představí v Bělehradu a čekají je poprvé výhradně evropští soupeři. Na úvod dnes nastoupí proti Němkám, zápas začne v 4:30 odpoledne. A teď ještě pohled k nám.
4: Ve Strážkách u Ústí nad Labem začnou měřit radary. Na silnici, která spojuje Ústí přes Boštěšice s dálnicí D8 blíže k Německu, budou nejvyšší povolenou rychlost nově měřit v obou směrech radary. Měření bude probíhat v úseku s nejvyšší povolenou rychlostí 30 km i 50 km v hodině. Úpravou projde i současné svislé dopravní značení.
5: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
4: Na severu Čech bude dnes místy ještě zvětšená oblačnost, ale postupně polojasno až jasno, teploty 22 až 25 a na horách do 19 stupňů Celsia.
0: Jirka Pelnář, Hit Radio.
6: 2 hodiny odpoledne, 3 minuty je po zprávách. Lucie jenom tak jako se zvedla od stolu, otočila oči v sloup a odešla, protože ví, že před námi ruleta našich dvojsmyslů.
0: Hit Radio North Music.
6: A já se na to těším strašně moc. Jestli do té doby někdy jsme byli na tenkým ledě, tak si myslím, že to vůbec nedosahuje toho tenkýho ledu, který nás čeká už za chvíli. Přišla mi krásná zpráva. Pojď už s tou ruletou, na to my zvrhlíci čekáme. Tak za chvilku, jeden song a jdeme na to.

0: Záměrně jsem vybral jako první hit v této hodině Miku Relax Take It Easy, v překladu klid, hlavně to berte v pohodě, protože přesně teď, dámy, prosím, je to trošku tenký let, čeká nás ruleta dvojsmyslů, já se na to těším celý týden, nemůže to dostat z hlavy a snad vás úplně neurazí. Na druhou stranu, pořád žijeme v Česku, my ten náš český humor máme neuvěřitelný a vy dokazujete každý týden, že jste na tom taky úplně stejně a že i vy občas umíte udělat podobně blbej for jako my chlapi. Takže pojďte se zkusit do toho i dneska zapojit, kdyby vás to náhodou urazilo, tak se omlouvám, ale pak vysvětlím, proč zrovna tohle téma. Tak ruleta dvojsmyslů. Jako každý týden, pokud jste nikdy neslyšeli, v rychlosti jenom vysvětluju, máme jasné zadání, co může zaznít v ložnici a ještě na dalším místě. Na vás je, abyste psali na WhatsApp 777-937-777 zprávy anebo posílali hlasovky. A jdeme na to!
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na porodním sále... Já se omlouvám, ale já musel. Není to ani týden, co jsem byl s mojí paní na porodním sále a já se přiznávám, že tam mě to napadlo. Já vím, že to je úplně jako za hranou, že ona tam leží, rodí a já v tu chvíli myslím na ruletu dvojsmyslu, co všechno by se dalo použít. Ano, omlouvám se, ale takový jsem já, prostě občas ten blbý humor mám. A teď je to teda na vás. Co může zaznít v ložnici a na porodním sále? Mě jako první, já to vykopnu, jako první, co mě prostě hned napadlo, bylo prostě je to blbý, doufám, že se vám to nikdy nestane, ale dýchej. A já vím, že to možná jo, přijde vtipný jenom mě, ano, ale už nám to tady letí, tak výborně. Jo, a je venku. Taky dobrý. Zatlač a pak to rozdýchej. Skvělý. Hele, Eva píše, to je ale macek. Tak taky dobrý. Já bych ještě použil možná i větu našeho porodníka, který říká, tak já si umyju ruce a půjdeme na to. Bože, pojďte psát. Já se trošku utřu slzy a dám vám dvě písně na to, abyste si mohli vy pustit uzdu fantazie úplně na volno. Odvažte se. Utrhněte se ze řetězu a dejte vědět 777 937 777.

One Republic na Hitrádiu a posloucháte naší středeční ruletu dvojsmyslu dneska na téma, co může zaznít v ložnici a na porodním sále. Oceňuju teda dámy, že jste nám tady taky strhli náš WhatsApp 777-937-777. Začnu rovnou jako takhle jako z ostra, jo? Třeba Wendy tady píše, posílám ještě jednou, za to mě ženský zabijou. Tohle půjde samo, tam se otočí i Tatra s pískem. Skvělý. A jedeme dál, jo? Terka, prosím, ať už je venku. Jasně, tohle mě taky hrozně baví. Zavolejte sestru. Jedno, jestli je to kluk nebo holka, hlavně ať je to zdraví, tak tahle věta dostává nejen úplně jiný rozměr. Děkuju, výborně. Co tady máme dál? Je toho tady strašně moc. Samozřejmě, 9 z 10 zpráv je, už vidím hlavičku. Dokonalý. Ta desátá je na tři prsty, ale to nevím, co znamená. Co dál? 777-937-777. Ještě pojďte chvilku psát. Pardon, dáme si dva hity a pak vyberu tady úplně jako to nejlepší. Jo? Jeden nejlepší. Zkusím, bude to extrémně těžký. Jo? Taky dobrý. Sonja z Křivic píše, no bezva, budou mě zašívat ještě příští týden, ale hlavně, že už je venku. Výborně.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruky.

0: Sám. I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Je 14 hodin 22 minut, posloucháte Hit Radio, jdeme do finále dnešní středeční rulety dvojsmyslů, co může zaznít v ložnici a na porodním sále. Upřímně, kdybych vzal všechny ty vaše zprávy, které posíláte na WhatsApp Hit Radio a vydal bych jako knížku, myslím si, že tohle by byl bestseller. Je to teda jako masakr. Je tady spousta zpráv, které nemůžu, prostě chtěl bych, strašně moc bych chtěl, ale nemůžu je říct tak načivě do vysílání, všechny klistýry a podobně, já mám prostě stranou, ale třeba Monča tady ještě píše, to je taky hezký, do vás bych paní dva kluky neřekl, nebo samozřejmě takový to. A hele, je tam ještě jeden, taky hezký, Petr ještě napsal, Ježíš, on je to nakonec kluk. To ti nepřeju, Petře, nikdy. Takovýhle překvápko, no ale je tady na čase, abych tedy vyhlásil nejlepší dvojsmysl pro tento týden. Poslala ho Lucie. A zní na téma, co může zaznít v ložnici a na porodním sále. A tatínek se bude dívat. Ano. Vždycky. Tatínek u toho bude taky. Bože. Lucie, já ti gratuluju za tvůj smysl pro humor i tvoji představivost a posílám speciální verzi tady našeho Člověče, nezlob se, Hit Radio verze, posíláme ti to na adresu. Těším se příští týden, co zase vymyslíme, ale já mám vlastně dovolenou. Co může zaznít v ložnici a na dovolený, no? Tak kdo ví, třeba to bude inspirace pro mé kolegy příští týden ve středu. Každopádně 100% ruleta bude zase ve 14 hodin. Tady na Hit Radio, jak to máte rádi.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
6: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
7: Vraťme čas alespoň na jeden den.
8: Do Třebíhlic přijíždějí Lou Bega a Stacey.
9: Legendy v Třebíhlicích uvádějí Summer Mambo Festival.
10: Velká devadesátková show.
11: Letní atmosféra.
12: Rodinná picnic zóna.
13: A program pro děti.
14: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
15: Summer Mambo Festival.
16: 15. srpna Třebíhlice.
17: Více na legendy v Třebíhlicích.cz.
18: Tak Renku, ty neřádej, jde nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
19: Asi 100 tisíc.
18: A ty s tím nic neděláš, jo?
19: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
18: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatí žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
19: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
18: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
20: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
21: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
22: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
21: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Rádiu ve středu odpoledne Damiano David s hitem The First Time. Damiano David na solové dráze mě teda baví. Možná asi i víc, než když byl ve skupině Måneskin. Ano, to tak občas i v životě je, že člověk musí vzít všechno prostě sám na sebe. Znají to velmi dobře takhle i sportovci, samozřejmě i tenisti. Na kurtu jsou taky sami za sebe, bojují jenom se svojí hlavou a protihráčem. Nebo v tuto chvíli například s protihráčkou. Naše Linda Nosková právě teď bojuje o nejlepší úspěch své dosavadní kariéry. Snaží se dostat mezi nejlepší 4 hráčky Wimbledonu. Aktuálně se hraje první set a je to 3-2 pro Lindu Noskovou. Tak budeme držet palce. Možná, že nejenom Wimbledon, ale spoustu dalších věcí, tak budou sledovat taky i naše odpolední show. Tam se dozvíte spoustu dalších zajímavostí. A k tomu ještě i aktuální info z našeho regionu. Odpolední show začíná na Hit Rádiu přesně ve 3.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Pozor, budou se servírovat činasky na všechny způsoby.
3: To máte focení z činasky.
2: To máte autogramiádu z činasky.
3: To máte činaskvíz.
2: A to máte koncert kapely činasky.
3: Tohle všechno 11. července v Litvínově.
2: A my pro vás máme už za chvilku 2 lupeny.
4: A k tomu dlouhej kouř a pohoda jazz.

0: Ed Sheeran zpívá o tom, že našel svůj starý telefon. Jo, to, tam jsou občas zázraky, to kdybychom se podívali do telefonu, který jsme měli třeba před 10 lety. My se zítra ve 12 hodin ale vrátíme do doby, kdy ještě snad mobilní telefony, ne že jako, no tak někdy nebyly, pak už byly, většinou ten dvouřádkový Alcatel, že jo, s tou obrovskou těžkou baterkou a vytahovací anténou. A doma tak jsme měli buď tlačítkový, anebo ještě vytáčecí telefon. A to je samozřejmě doba našich srdcovek. Zítra ve 12 hodin opět srdcovky na Hitrádiu. Já jsem Mirka Pelnář, přeju vám pohodový zbytek dnešního dne. Do 15. hodiny ještě trochu diskotéky, Swedish House Mafia, k tomu také Ella Henderson a od 15 hodin naše odpolední show. Tak se smějte, užívejte prázdniny, zítra se těším ve 12 hodin tady na Hitrádiu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
3: Trafíte se?
4: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
5: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
6: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
11: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
12: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Krásné slunečné odpoledne všem řidičům za volanty. Pozor, dejte stále v Chomutově v Kostnické ulici. Máme tady nehodu osobního auta s autobusem, ale zdržení podle našich informací jenom minimální. A ještě upozornění zde osmičky, 49,5 km ve směru na Prahu. Tady stojí porouchaný auto u Litoměřic, takže tady opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Rošťácké tříkolky, Lezecký hrad. Čas plný dobrodružství s vnoučaty a s celou rodinou v zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na ter.cz.
5: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
6: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
5: A co já?
6: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
7: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Premiér Andrej Babiš dnes na okraji summitu Severoatlantické aliance v Ankaře vedl bilaterální jednání s lídry Nizozemska, Slovenska, Bulharska a Slovinska. Babiš to uvedl v sérii příspěvků na sociální síti. Summitu v turecké metropoli se vedle premiéra účastní za Česko také prezident Pavel. Klimenská ulice v Praze se zazelenala. V této oblasti zatím není možné vysadit nové stromy, a tak místo zkrášlili velkoobjemové květináče. Kolik jich tam je a jaké rostliny do nich byly nasazeny, řekne mluvčí první městské části Karolína Šnejdarová.
8: Do 14 velkoobjemových květináčů byly vysazeny především rychle rostoucí bobkoviště, které mohou v budoucnu dorůst výšky až 2,5 metru a vytvořit výrazný zelený prvek v ulici. Samotné květináče jsou vyrobeny z odolného kompozitního materiálu Fiberstone, který dobře odolává mrazu i UV záření.
7: Projekt podporuje místní, protože vznikl na základě jejich podnětů. No a Český olympijský výbor by měl vznést protest proti rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru, které pouští ruské sportovce na olympiádu v Los Angeles 2028. Řekl to předseda ODS Kupka. Podle něho nemají mít ruští sportovci přístup na hry, dokud bude trvat válka na Ukrajině.
1: Fotbalový servis.
7: Největší šanci na vítězství na letošním mistrovství světa ve fotbale má stále Francie v kurzu zhruba 2,9:1. Následuje Španělsko s kurzem okolo 4,5:1. A Argentina s Anglií. Svými výkony zatím sázkové kanceláře překvapuje Norsko, které bookmakeri považují za černého koně šampionátu. Maroko, Belgie a Švýcarsko se sice na rozdíl od Nizemců a Brazilců do čtvrtfinálových duelů dostali. V souboji s největšími favority mistrovství jim ale sázkové kanceláře příliš nevěří.
9: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
10: Přátelé, je to tady. Vypadá to, že se nám na sever Čech zase vrací krásné počasí. Prostě jednoduše dopršelo a teď už znovu sluníčko. Svítí prakticky od rána, bude svítit až do večera, k tomu teda pofukuje a na teploměrech dneska 20 až 25. No a zítra prakticky úplně stejně a ještě o stupínek teplej.
1: Hit Radio Nord Music.
0: No tak to bude parádní, ale my už si teď užíváme další naše společný odpoledne. Krásnou středu, 3 minutky po třetí můžeme odstartovat další odpolední show Padla. S vámi Káťa Haplová.
10: A taky Kamil Bílský. A pozor, už za chvilku taky čínská lyžařská kapela Činasky. Znovu dáme do placu lístky, abyste je mohli vidět zadarmo v Litvínově. Tak si počkejte.

0: Malý výlet do zoologické zahrady. I tam vás vezmeme s Hitradiem Nord Music. Tohle byla Shakira Zoo a 10 minut po třetí si užíváte středeční Padla odpolední show s Káťou a Kamilem.
1: Představte si, že adeptka na vítězství ve Wimbledonu má alergii na trávu.
0: Tohle je neuvěřitelný paradox.
1: To je podle mě ten největší paradox, jaký jsem snad v životě slyšel. Holka, která může vyhrát nejslavnější tenisový turnaj na světě, který se hraje na trávě, má alergii na trávu.
0: To je blbý. Jako na té antuce to přece jenom jako zase tak nevadí, ale přesně, jako Wimbledon na trávě.
1: Ale bacha, to je jako normálně fakt vážná, silná a omezující alergie, jo? Jedná se o Káju Muchovou, kdyby někdo nevěděl. Karolína Muchová je teďka černý kuň Wimbledonu, už je v semifinále, krůček o to, aby se zahrála finále tohodle turnaje, ale práskla na sebe, že má prostě alergii na trávu, takže ona vůbec než vleze na ten kurt, kde by každý chtěl bejt, každý hrát a každý vyhrát, tak jako pro ní je to noční můra. Ona tam normálně udělá krok a začne do sebe rvát prášky, spreje, kapky, protože jí tečou v oči, svědí v krku, chce se jí kejchat a na tomhle ona má šanci vyhrát a porazit všechny na světě. Jako.
0: Ale tohle bude vítězství fakt jako za všechny prachy. To je, ježíš, dovedeš se představit, že tam vlezeš přes jaty. Ači!
1: Za kráva, práva.
0: To je brutál. To
1: jako,
0: je
1: tohleto. Vůbec si neumím představit, jestli se ti tohle může někde ještě stát. Třeba napadá mě, kdyby ty si chtěla být letuška. Rozumíš? Bejt ta krásná, dlouhonohá holka, která má na sobě tu uniformu. Ano. Teď prochází tím letadlem, každý cestující se za sebou otáčí, kouká ti na ten zadek a udělá... Ale tobě se dělá blbě v letadle.

0: Swimmy, tedy Swims Lose Control, Hit Radio North Music a krásnou středu přeje Káťa a Kamil, odpolední show padla.
1: A i dneska dáváme do placu činasky Lego, přátelé. Neboli všechny kostičky, které když poskládáte, tak máte fantastický činasky zážitek.
0: Ale to bude opravdu fenomenální. Odpoledne, pětihodinový pestrý odpoledne, který vám přichystá kapela činasky už tuhle sobotu u nás v Litvínově v areálu Loučky.
1: Chcete kostičku focení? Zařídíme vám focení z činasky. Chcete kostičku autogramiáda? Podepíšou se vám. Chcete před kapelu, aby to začalo žít hned od začátku? Ta tam je taky. Dokonce je tam i soutěž, abyste si mohli zahrát s kapelou činasky vědomostní kvíz. DJ nás pak zahřeje na plný pecky a pozor, od 8 až do 10 do večera dvouhodinová koncertní show s kapelou činasky. To je prostě opravdu činasky sobotní odpoledne, jak má být.
0: Open air léto, protože činasky se na vás všechny moc těšili. Celý 3 roky skoro nikde nebyli, tak vám dokonce k tomu všemu nabíze ještě svůj vlastní činasky catering. To je prostě bomba.
1: Co se podává?
0: To nevím, čínský nudle. Čínský...
1: Tak to je ale opravdu komplet činasky zážitek. Takže jestli tohle všechno chcete zadarmo, tak pozor, máme pro vás opět 2 lístky na sobotu 11. července od 17 hodin do Litvínova. Areál Loučky hostí právě kapelu činasky a vy to můžete teďka vyhrát.
0: Ale my to společně odpočítáme, protože aby měli všichni tu stejnou startovací čáru, tak jsme zablokovali naší linku.
1: Jistě.
0: A můžete se na ní dovolat až za chviličku. 47 522 14 15.
1: Ještě jednou to zopakujem, abyste si stihli vyndat mobil a namačkat. 47 522 14 15. To je to číslo, kde se teďka vyhrávají činasky zadarmo. A my jdem odblokovat telefon. 3, 2, 1... Teď.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside, zvládnete to.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
14: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
13: A co já?
14: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
15: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
16: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny. Hit Radio.
17: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Nord Music.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
8: Matracezahubičku.cz.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.
8: Hit Radio.
19: Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got.
20: I ain't got time for you, baby.

0: Tohle jsou Roxette, Sleeping in my car. Posloucháte Hit Radio North Music, odpolední show padla 3 minutky po 3:30, no tak pojďme na to.
1: Vrcholí naše slibovaná soutěž o činasky v sobotu v Litvínově a vyhrát může jenom jeden, ten, kdo se dovolal jako první na 47 522 14 15.
0: Takže kdo pak je na telefonu, kdo se nám dovolal jako první? Haló?
2: Kristýna, ahoj.
1: Kristýnka, ahoj Kristýnko. Odkud voláš, z jakého města?
2: Teplice, ale původně Lahošť.
0: Aha.
1: Jo, takhle. Já myslím, že řekneš původně třeba Egypt nebo Turecko, víš?
2: Ne.
1: Takže není to zdovolený, jsi taky pracující, žádný volno, prostě makáš.
2: Ano, makám.
1: No tak to by si zasloužila v sobotu volno a koncert činasky, ne?
0: To by šlo?
2: Ježíš, to by bylo úplně nejlepší.
1: Tak poslouchej dobře. V rámci tohohle zábavního odpoledne v Litvínově na Lučkách bude v sobotu i činaskvíz, neboli každý, kdo tam bude, si může zasoutěžit s kapelou činasky. A tak jsme udělali rádiovej činaskvíz a máme pro tebe soutěžní otázku. Když správně odpovíš, vyhráváš 2 lupeny, bereš?
2: Beru.
1: Tak se pekelně soustřeď.
0: Tady se teď opravdu ukáže, jestli tu kapelu činasky znáš a jestli si ty lístky to vlastně zasloužíš.
1: Činaskvíz právě začíná. Kristýnko, dnešní soutěžní otázka zní, na jakém netradičním místě měla kapela činasky koncert? Za A. Ve vězení na Pankráci. Za B. Na Skokanském můstku. Za C. V bordelu. Kde myslíš, že hrála kapela činasky? Ve vězení, na Skokanském můstku, anebo v bordelu? Typni si.
2: Ačko.
1: Ačko ve vězení. Je správná odpověď.
2: Super.
1: Kristýnko, já ti dokonce prozradím, že i kdyby si řekla B nebo C, tak je to správně, protože činasky hráli všude.
0: I v bordelu?
1: I v bordelu.
0: Nekecí.
1: Jo, normálně to netušili, tenkrát přišli do podniku, začali hrát a až pak zjistili, že tam jsou i nahatý holky a že vlastně je to trošku jiný podnik, než jsou zvyklí. Ale už to dohráli.
0: Ježiš, to bylo u nás dobrý asi.
2: Ty jsi se ale opravdu zapotila.
1: Vidíš, a úplně zbytečně, to bylo tak lehký.
0: Kristýnko, my ti moc krát gratulujeme, ty vyhráváš 2 vstupenky na sobotní koncert kapely činasky v Lučkách Litvínov.
2: Děkuji moc krát, mám z toho obrovskou radost.
1: My máme radost, že jsme ti udělali radost, díky, že posloucháš padla na Hit Radio North Music a přejeme krásnou činaskovou sobotu, jo?
2: Děkuji moc.
1: Tak se měj hezky, ahoj.
2: Nashledanou.
1: To bylo krásný.
0: Čověče, jako zapotili jsme se všichni.
1: Ale mělo to happy end. A jestli ne pro vás, tak nebuďte smutný, protože další soutěž o činasky v sobotu v Litvínově probíhá i na našem Instagramu, tak zkuste vyhrát lupeny tam, sledujte nás, jsme tam jako Hit Radio, podtržítko North Music.
0: Hodně štěstí.

0: Pavla, Hit Radio North Music, středa 3:15 a my vám přejeme krásný odpoledne.
1: No ještě o něco lepší odpoledne pro ty, kteří se chystají třeba na hudební festival Colors of Ostrava příští týden, protože tam právě 21 Pilots zazněj.
2: Hezky.
1: Mm-hmm. Oni už tam jsou teda po několikátý, musím říct, a vždycky mají naprosto dechberoucí show.
0: Mě stejně fascinuje, jak ten festival začíná být jakože světový, vyloženě světový, že to už není jako, že tam pozvou ty klasický český kapely, který objíždí celou republiku, ale tam už opravdu vidíš zahraniční hvězdy, který dnes a denně slyšíš právě z rádia a z televize a z internetu a najednou vidíš na vlastní oči.
1: To je právě to nejúžasnější na tom, vlastně nejúžasnější zážitek. Ty to znáš přesně, znáš to i na spaměť a pak tam prostě stojíš. Slyšíš to živě, koukáš na ně, dejcháš stejný vzduch jako oni, to si vždycky řeknu u toho koncertu. Já vlastně dejchám teď to stejný, co dejchají oni. A ty Ostravě, rozumíš?
0: A že ty víš, o čem mluvíš, protože ty seš festivalová holka.
1: Ježiš,
0: ty nesmíš na Colors of Ostrava chybět.
1: No ani letos.
0: A to samozřejmě. Jste přátelé ještě neslyšeli, jak si tam počúrala kalhotky.
1: Ježiš, a to je zase jiný příběh, ale.
0: No a tak řekneme si ho za chvilku.
1: Já ho zabiju. Ano, tenhle příběh někdy jindy, ale pro vás za chvilku Lady Gaga a Abrakadabra. Jsme Hit Radio North Music.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
9: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
10: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? S Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Meloun vodní kilo za 9,90 a čerstvá vejce Karlova koruna 10 kusů za 29,90. Penny.
11: Hit Radio. Taky si na to pamatuješ. Nejlíp se spí venku. Žádný budík, žádný strop, jen noční nebe a klid. Dopřej si to zase. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web svoji storku se spaní počirákem a vyhraj si krásné ceny od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
12: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
13: Hit Radio North Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: 39958, to je WhatsApp Hitrádia Nortenzy, který jste nám teďka totálně zavařili, přátelé, a vlastně všichni jste se shodli na jednom. Chcete slyšet příběh o počúraných festivalových kalhotkách, takže nedá se nic dělat, Káťo, ale musíš to říct.
1: Já jsem se tady toho okamžiku strašně bála. To je přesně to, když člověk tady něco praskne, jako když jsou mikrofony vypnutý a samozřejmě nejlepší kolega to na vás prostě vybalí. No, jednoduše, začíná léto, že jo, festivalová sezona, tak jsem tady před chvilkou Kamčovi vyprávila jenom mezi náma dvěma. Mm-hmm. Takový skvělý příběh, který se mi jednou stal. A vlastně nevím, proč jsem to vyprávila, ale to je jedno. Prosím vás, já jsem byla klasicky v Ostravě, Colors of Ostrava, strašně pršelo, to si pamatuju. A taky jsem trošku jako měla upito.
0: Ano.
1: No a teď jsme šli takhle večer jako na další ten koncert a říkám, ale tyjo, jsme fakt jako zmoklí, prostě nepůjdem se převlíknout. Říkám, jo, ale já potřebuji strašně čůrat. Tamhle jsou tojky. Výborně. No tak jsem šla do těch tojek, ale večer, asi víte, v jakém jsou stavu ty tojtojky, takže pochopitelně ani jako ráno bych si nesedla, jo, na to prvníko.
0: Jako, ale to večer bylo... korne.
1: Večer korne. Tak jsem tak jako jenom dopodřepla, ale jak mám 1,50 m, tak to nějak se minulo účinkem. Takže jsem si lehunce teda, no, jo. Prostě dost.
0: Myslel jsem si, že tohle se může stát jenom pánům, tak ne. Děkuju i dámo.
1: Přesně, prostě ty kaloty to jako odnesem, říkám, tak tohle už si na sebe nevezmu. Dala jsem si do kapsy a že jedeme rychle taxíkem na to ubytování, převlíkneme se do suchýho a vrátíme se zpátky na festiák. A teď my přijedeme na to ubytování, říkám, do prčic, kde jsou? Hledám do těch kapes, víš, tam šátrám. Normálně mi asi vypadly v tom taxíku. A já jsem nové od té doby, a je to asi 8 let, já od té doby myslím na toho taxikáře.
0: Ježišmarja.
1: Jestli náhodou ta jeho, nevím, žena, manželka, přítelkyně.
0: Tam nenašla ty mokrý kalotky.
1: Jo, jo, Fando, můžeš mě něco vysvětlit? Strašný, strašný.
0: Tomu říkám fopa.
1: No, to je velký fopa, takže...
0: Takže přátelé, takhle dopadnete, když z vás bude alkoholik.

0: 11. hodinou, posloucháte Hit Radio Nord Music, hezké odpoledne. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči stále ještě pozor v Chomutově v Kostnické ulici. Máme tady po nehodě osobního auta s autobusem a zdržení ale minimální, takže aspoň něco. A bacha taky na D8, 49,5 km ve směru na Prahu. U Litoměřic tady stojí pořád porouchaný auto, takže i tady bacha. Šťastnou cestou. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Nevíš, kam o prázdninách vyrazet? Zajď si třeba na Plešivec. Čeká tě tam trailpark, koloběžky, bobovka i super jídlo s parádním výhledem. Prostě ideální výlet pro partu i celou rodinu. Mrkni na program, naplánuj si den a užij si léto naplno právě na Plešivci. Plešivec.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
7: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes schválila sněmovna. Předlohu, kterou dolní komora upravila taky takzvanou superdávku, dostane k posouzení Senát. Trend zájmu o využívání online prostředí roste. Portál Moje daně je toho důkazem. Mezi lidmi je totiž stále oblíbenější. To potvrzují i letos čísla. Jaká jsou nám, řekne mluvčí finanční správy Patrik Mandle.
8: Elektronicky bylo podáno 76,66% všech daňových přiznání k daním z příjmu. Fyzické osoby využily elektronické podání v 71% případů. Právnické osoby podávají daňová přiznání elektronicky dlouhodobě téměř 100%.
7: Portál je oblíbený například pro automatickou kontrolu formálních chyb a návodné formuláře. Evropská komise asi navrhne, aby byl systém obchodování s emisními povolenkami ETS 1 pro průmyslové podniky flexibilnější. Firmy by podle návrhu mohly získat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace. Evropská komise má představit revizi povolenek příští pátek. No a argentinští fotbalisté porazili v osmifinále mistrovství světa Egypt 3-2, přestože ještě 12 minut před koncem prohrávali o 2 góly. Posledními čtvrtfinalisty šampionátu se pak stali fotbalisté Švýcarska, kteří v závěrečném osmifinále udolali Kolumbii až po výhře na penalty.
9: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
10: Yeah, tam je krásně. Modrá obloha, svítí sluníčko, k tomu pofukuje a na teploměrech 20 až 25. Tak takhle vypadá středeční odpoledne na severu Čech. No a podle meteorologů to bude každý den ještě a ještě lepší, takže zítra prakticky stejně krásně a o stupínek teplej až 26 stupňů Celsia.
6: Hit Radio Nord Music.
0: 4 minutky po čtvrtý, s vámi středeční padla Káťa a Kamil.
10: A pozor, jedna aktuálka k tomu. Máme druhou českou tenistku. Po Káje Muchové i Linda Nosková právě postoupila do semifinále Wimbledonu.
0: Yes!
10: Holky, jste boží.
0: Nejlepší. Za chvilku to samozřejmě probereme a teď Depeche Mode.

0: Rose, Bruno Mars a Paté. Středeční hit Radio North Music, 16 hodin 11 minut a s vámi odpolední show padla.
1: A hned se vám musíme omluvit, jsme tady s Káťou vepři, přátelé, takže omlouváme se, když se tady dva vepři budou přijít až do 18 hodin, my se prostě nemůžeme dohodnout.
0: Jako nemůžeme, my jsme málem nestihli ani doběhnout těm mikrofonům. Naše vepře, Naše pře spočívá v tom. Řekni to radši ty.
1: Řekla jsi to dobře.
0: Ach jo, nemáme ve Wimbledonu v semifinále dvě české zástupkyně.
1: Ano, do semifinále nejslavnějšího tenisového turnaje na světě postoupila jak Karolína Muchová, tak před malým okamžikem Linda Dosková. Takže máme dvě český semifinalistky, wow.
0: Přesně, a my se teď můžeme dohodnout, jestli by bylo lepší, kdyby tyhle dvě hrály to semifinále spolu, anebo by měla každá někoho jiného jako semifinálového soupeře.
1: Pojďme si říct, že realita je taková, jestli se nepletu, ne, že bych dělal rozlosování Wimbledonu, ale myslím si, že je to tak, že Kája Muchová nastoupí proti nějaký cizince a stejně tak Linda Nosková nastoupí proti nějaký cizince, takže oni se v semifinále nepotkají. A my si teď jenom musíme přát, aby buď aspoň jedna z nich, anebo dokonce obě to semifinále vyhrály a pak by bylo český finále.
0: To by bylo úplně hustý, právě.
1: Ale je tady ta druhá varianta, jestli by nebylo lepší, aby ta Muchová nastoupila v tom semifinále proti Noskový, sice se vybijou dvě Češky, ale jedna stoprocentně do toho finále postoupí.
0: Tak a my se na tomhle prostě nemůžeme dohodnout. Já si myslím, že je lepší, kdyby prostě každá hrála s nějakou cizinkou, protože pak máme variantu takovou, že dobře, buď ani jedna nepostoupí do finále, ale nebo můžeme mít právě to český finále poprvé v historii.
1: Neboli ty jsi pro ten risk.
0: Úplně.
1: Každá svojí cestou a třeba z toho bude český finále. Když to já tady hájím tu jistotu, holky, pojďte proti sobě, ať aspoň jedna je stoprocentně ve finále.
0: To je těžký, to je prostě těžký.
1: Co si myslíte vy? Takhle my s Gáby si myslíme, že...
0: My s Gáby si myslíme tak. WhatsApp 37 39 958. Jestli vy jste pro variantu toho, aby prostě ty dvě Češky hrály to semifinále proti sobě, anebo každá prostě s tou svojí soupeřkou a ať bychom měli prostě jistotu, že v tom finále někdo z toho Česka prostě bude.
1: Doufám, že se aspoň shodneme na tom a Češka vyhraje.

0: na 5 pryč, posloucháte středeční hit Radio North Music, Regard, Ride It. A s vámi odpolední show Padlá, Káťa a Kamil.
1: A taky jste s náma vy na WhatsAppu 37 39 958 a my vám za to moc děkujeme. Řešíme tady dilema, jestli Wimbledon, ten nejslavnější tenisovej turnaj na světě, má zažít český semifinále, to znamená Muchová proti Noskový, aby 100% aspoň jedna z nich postoupila do finále, a nebo radši riskovat, aby každá hrála to semifinále proti někomu jinému a třeba se poštěstí postoupí obě a pak si to rozdají ve finále.
0: Takhle, ono to zní, jak kdyby jsme to losovali my dva. Jakože by na našem názoru nějak záleželo.
1: Vůbec ne.
0: Vůbec ne.
1: Ale jsme ve při.
0: Jsme ve při.
1: Ty bys ráda riskovala.
0: Přesně.
1: A já bych radši tu jistotu, ať máme aspoň jednu finalistku. Mm-hmm. No a vy jste to rozsekli, přišla nám spoustu zpráv, ze kterých třeba vybírám Martina, který mě vlastně přesvědčil, že máš možná pravdu ty.
0: Jo.
1: Protože on napsal, myslím, že Wimbledon v historii ještě nezažil ryze české finále.
0: Pravda.
1: Takže přeju postup oběma a ať si to pak rozdají ve finále. Martin Chomutov.
0: No vidíš to.
1: A to je vlastně strašně krásná myšlenka, že by se tím českým finále přepsali dějiny. Mm. Že to tady ještě nebylo, aby dvě ryze český tenistky proti sobě hrály v finále nejslavnějšího tenisového turnaje na světě.
0: Tak
1: takže
0: třeba.
1: Budem držet asi palce v oběma. Máš tam taky nějaký názor?
0: Tady názor. Wendy, posluchačka, která nás sledí online na Mělníku, ale ta prostě nikdy nesklame. Wendy nám napsala, ahoj, já bych se na to vyprdla a udělala rejži. Já jsem sportovní antitalent, takže ať už jakkoliv, hlavně dobře, Wendy.
1: Taky názor.
0: Taky názor, děkujeme, posíláme klíčenku.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. Životpro.eu.
5: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
6: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
5: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
9: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
10: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
11: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuť. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami Duk, které vás svezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj, překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
13: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
14: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: 5. ve středu, Hit Radio North Music, Leony, Don't Worry a s vámi Káťa Kamel, krásný odpoledne.
1: I dneska se můžete těšit na ty největší hudební hvězdy, jaký si můžete jenom představit, protože od 18 hodin vám je servírujem každý den, ale bacha, dneska to budou hvězdy, který ví, že existují i severní Čechy.
0: celkem i jo, protože my jsme si do dnešního výběru vybrali pár interpretů, který dneska po 18. hodině zaznějí a který právě navštívili v nejbližší době anebo navštívějí v nejbližších dnech severní Čechy.
1: Třeba
0: 24/7, tak to je, myslím si, taková klasika, která do Čech jezdí celkem pravidelně. Byli tady 20. června, ale z těch, na který se třeba můžete teprve těšit. Tak to je Lucka Bílá.
1: Kde bude?
0: Ta bude u nás v Dubí.
1: Ta bude v Dubí,
0: jo. Ano, ta bude přímo u nás v Dubí a to poslední srpnový víkend v pátek 29. srpna.
1: Tak vidíš, Lucka Bílá zakončí prázdniny.
0: Ve finále, jo. Zakončí prázdniny a nám zahájí dubský slavnosti v pátek v kostele, takže dovedeš si představit tenhle hlas.
1: To bude krásný.
0: To bude krásný. No a pak se můžete taky těšit na Fun Factory.
1: Legendární pecky. A oni ještě žijou.
0: Ano, ještě žijou a ještě jim to pořád hraje a zpívá jako tenkrát. Fun Factory, tak ty se zase představí na mostecký slavnosti v půlce září.
1: Takže přátelé, i dneska od 18 hodin na Hit Radio North Music pecky let 80., 90. a milénia a mezi nima i interpreti, kteří navštíví severní Čechy.
0: A mezi nima taky i ty, kteří sem nepřijedou, ale rádi bychom, aby někdy přijeli. Takže jednu ochutnávku za všechny, to jsou Crazy Town Butterfly, Hit Radio North Music.

0: léto, sluníčko, drinky s paraplíčkem a k tomu taky tahle pecka Fun Life, Kaigo. A Hit Radio North Music za chviličku 3:45.
1: Léto má být ale hlavně o zážitcích, takže přátelé, jeden pro vás máme. Je to zážitek gurmánský a jmenuje se Pop-up Food Circus Srdcovka. To se oblíznete.
0: To si teda pište. Festival jídla opravdu pro celou rodinu a kde jinde než u Srdcovky, což je jedna restaurace tady u nás v Ústí nad Labem v centru u krajského úřadu.
1: Podávat se budou smashburgery, americký barbecue, míchaný drinky, ostrá Asie, ale taky výběrová káva anebo vlastní vyrobený dezerty. Tohle všechno slibujou Petak, Brloch Barbecue, Filip Wu anebo Coffee a prostě tři kuchyně a jedna kavárna. Ty, když to dají dohromady, tak z toho vznikne právě Pop-up Food Circus Srdcovka a bude to tam neskutečně vonět a bude to neskutečně dobrý.
0: Prostě je festival jídla, na který opravdu musíte všichni zajít. Jelikož cirkus, tak nebude chybět ani šapito, takže i kdyby počasí, nevím, z nebe trakaře padaly, tak rozhodně nezmokneme. No a teď už jenom, kdy se to koná?
1: Koná se to 18. července, což je příští sobota od 12 do 22 hodin právě u restaurace Srdcovka v Ústí nad Labem. A pozor, je to fakt pro celou rodinu, takže zatímco dospěláci budou baštit a ochutnávat, tak i pro děti bude připravené jídlo, ale hlavně atrakce jako skákací hrad, malování na obličej, živá hudba, fotokoutek a dorazí samozřejmě i náš promo tým Hit Radia North Music, aby ta zábava byla komplet.
0: Takže určitě se za nás v našem stánku zastavte. No a my o tuhle krásnou cenu taky soutěžíme na Hit Radio North Music, a to každé všední dopoledne mezi 9 a 12 hodinou.
1: Tak nás laďte, protože Dan rozdává prašule, takže na Pop-up Food Circus Srdcovka se můžete nabaštit úplně zadarmo.
0: Dobrou chuť.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbík.cz a přesvědčte se sami. bbík.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
4: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambuláru a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
5: Milovníci kávy, pozor. Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
6: Vítejte v areálu Hippodrom Most. Místo, kde se snoubí sport a zábava s rodinou pohodou. Hledáte top místo pro vaši svatbu, oslavu nebo firemní akci? Hippodrom Most nabízí nádherný prostor pro svatby, parkourové závody nebo fotbal golf. Děti si užijí na hřišti, zatímco vy můžete relaxovat na inline dráze.
7: Informace o plánovaných akcích v našem areálu najdete na webových stránkách www.hippodrom.cz či sociálních sítích.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
12: Ptáš se mraků, Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Všude zdejší, všude je fajn.
11: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Hit Radio Nord Music.
14: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Alvaro Soler na Hit Radio Nord Music za 10 minut 5 hodin a vy posloucháte odpolední show Padla.
1: No a před náma kapela, která si uměla zařídit léto. Žádná práce, žádný cestování po celé republice, žádný střídání jednoho festivalu za druhým, nic. Pěkně se uklid práce, žádný cestování po celé republice, žádný střídání jednoho festivalu za druhým, nic. Pěkně se uklidili na Jižní Moravu. Mm-hmm. Pěkně.

0: ještě před koncem prázdnin čtvrtej. Takže Krištof tvá stráví letošní léto na Moravě.
1: Člověče, a to oni mají docela rádi, že jo? Takže proč ne? Dobrý vínečko, hezká hudba k tomu.
0: Taky bych si dal říct, no, ale úplně tam nejedu. Takže přátelé, o víkendu si otevřete láhev a vzpomeňte si na Krištof.
1: Je to možná takovej trošku půlnoční hřích?
0: Není.
1: Není, viď, lahvinka jedna.
0: To je zdraví.
1: To je na zdraví, a jo, vlastně. Tak na zdraví, Krištof, Domy a Ladžia, půlnoční hřích.

0: Machine, Substitution, Hit Radio North Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Jenom znovu připomínám, Chomutov, Kostnickou ulici, tady máme po nehodě osobního auta s autobusem, ale zdržení minimální. A tak přejeme šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Bobová dráha, jezerní vesnička, Kuličkový les, léto plné dobrodružství v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Klášterecký letňák opět jede naplno. Country večery, akce pro děti, rocková muzika, summer party, něco pro seniory. Všechno najdete na kultura.klášterec.cz.
4: Letní kino Klášterec nad Ohří.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio North Music.
8: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Experti na problematiku závislostí podporují většinu opatření z návrhu zákona k omezení dostupnosti kratomu. Souhlasí s posunem věku na 21 let nebo zvýšením DPH. Staví se ale proti zákazu e-shopů a bariérám pro podnikatele. Omezení legálního trhu by podnítilo nelegální trh. Na sociálních sítích se šíří klamavé reklamy, které mohou připravit lidi o osobní údaje i peníze. Česká správa sociálního zabezpečení proto varuje před příspěvky, které zneužívají její název i státní symboly. Na co lidi lákají, ví mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
9: Na spoplatněné služby spojené s přípravou na důchod. Cílem těchto praktik je vylákat z občanů osobní údaje a následně i případné poplatky za služby. ČSSZ tyto praktiky uvádí na pravou míru a důraz upozorňuje, že za zjišťování informací o svém budoucím důchodu nemusí klienti nikomu platit.
8: Veškeré potřebné údaje jsou totiž pro všechny zdarma. Dovoz ojetých osobních aut do Česka v prvním pololetí vzrostl meziročně o 10% na více než 80 tisíc vozů. Jejich průměrné stáří je přes 10 let. Podíl vozidel starších 10 let byl ale téměř 48%. Největší podíl mají vozidla spalující benzín, na druhém místě je nafta. No a šance na české finále ale Wimbledonu stále žije. Do semifinále Grand Slamového turnaje se po Karolíně Muchové probojovala i Linda Nosková. Ve dvousetech porazila Belgičanku Mertensovou. O postup do finále jí čeká souboj s Ukrajinkou Martou Kostukovou.
10: Jú, Oskarshausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
11: Chápete, ne? Prostě bude jenom krásný, přátelé. Sluníčko od rána až do večera, k tomu občas pofukuje, dneska maximálně 25, zítra stejně krásně a maximálně 26.
0: Hits bude, Cecilko.
6: Hit Radio North Music.
0: Bude krásně a bude nám rozhodně fajn. 3 minutky po 5. hodině středeční padla na Hit Radio North Music.
11: Já jsem Kamil Bílský.
0: Já jsem Káťa Haplová.
11: A jsme v cílový rovince, přátelé, ale nezastavujeme, sprintujeme dál a s náma další pecky, který pro vás máme. Třeba Kamrat, třeba Cyril, třeba Atomic Kitten, anebo právě teď Linkin Park. Tak krásný odpoledne.

0: Atomic Kitten, Padla a Hit Radio North Music. Krásný odpoledne.
1: A nová doba, kamarádi. Představte si, že kluci se chtějí ženit víc než holky vdávat.
0: No ale, a to ti řekl kdo?
1: To jsou normálně nový data průzkumu, který tohle říkají celkem jasně, nepoměru teda k těm holkám, že mladý muž dneska víc pomýšlí na svatbu než mladá žena.
0: Ty hele, ale víš, že je to možný?
1: No to mi teda řekni.
0: Víš, jako... že je to možný a víš proč? Protože dřív se chtěly vdávat holky takzvaný zlatokopky,
1: jo.
0: Aby získali ty výhody, jo, zejména takový ty mis nevím čeho a tak dále. A dneska jsem slyšel takhle jako ze svého okolí, že se trend obrací a že místo zlatokopek jsou takzvaný zlatokopové.
1: Aha.
0: To jsou taky ty účastníci těchhle z těch nejhezčí muž a podobných soutěží. A ty potom, protože vidí, že jsou krásný, tak se snaží udělat štěstí a najít nějakou bohatou, svobodnou paní, kterou by si rádi vzali. Protože by taky se chtěli mít do konce života dobře. Takže možná ty zvyšujou tu statistiku, co se chtějí ženit.
1: Takže tyhle ty zlatokopové, který jdou vlastně tomu štěstíčku tak nějak naproti, vidíš. A ono, za nás se říkalo přesně, když holka se chtěla vdávat, tak jenom tady z toho důvodu. Určitě někde, no, chce udělat díru do světa, nechce, chce mít bohatýho chlapa, chce mít klid a nepracovat, že jo. A možná je to teda teď ten trend opravdu takhle opačně.
0: Tady myslím si, že by to mohlo být. Protože jinak úplně neznám v okolí moc kluků, který by jako se chtěli ženit a holky, ne, neblbni, prosím, co to tady vymešlíš za krávoviny.
1: Přesně, jo. Takových taky kolem sebe nemám.
0: Podle mě zlatokopové zvedají tadyhle 100% jako. Nevím.
1: Je to zajímavá myšlenka.
0: A to jsem slyšel, že existují i ty, co se chtějí mít dobře, ale nechtějí se ženit. Víš, jako že chtějí jako užívat život jenom s výhodama, ale bez toho papíru.
1: Jo. Čověče, to jsem včera četla článek. Hobosexuál, jestli to bude ono.
0: Těm se tak říká?
1: Jo, těm se tak říká.
0: Ty, co se chtějí mít dobře, ale nechtějí se ženit.
1: Ano, ty vlastně randě jenom s typem žen, když to budu brát jako hobosexuál, jako chlap, tak ten randí jenom s holkou, která má třeba svůj byt.
0: No, a je to tady.
1: A je to,
0: a je to tady. Takže to jsou hobosexuálové. A ty, co se ožení, tak jsou zlatosexuálové.
1: To prostě blbečce.

0: na Hit Radio Nord Music. Krásnou středu přeje odpolední show Padla, Káťa a Kamil.
1: A jedním dechem dodáváme, nebojte se svatby, to dáte, přátelé. My jsme tady před chvilkou říkali aktuální výsledek průzkumu, že kluci se teďka chtějí ženit víc než holky.
0: No, no.
1: Což dřív nebejvalo. A já jsem si úplně vzpomněl na sebe a na manželku, když jsme spolu taky začínali, jak jsme každý odešli z domova, jak jsme si pořídili náš první společný byt a jak jsme do něj přišli, ten byt byl úplně prázdný. Mm-hmm. My jsme stáli uprostřed toho prázdného obýváku a každý jsme měli v ruce jako igelitku. Prostě
0: tyhle kouzelný začátky.
1: Strašný stát, strašný. A teďka úplně si vzpomíná, jak manželka říká, Ježíš Maria, podívej se, do čeho jsme se to vrhli, teď my nic nemáme, jako zvládneme to. Říkám, co bychom to nezvládli? No uživíme se, co bychom se neuživili, teď se podívej, teď nic nemáme.
0: Jozef.
1: Tak jsem jí tenkrát řekl, ale já jsem tě varoval, že si moje všecko.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
6: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
7: Vraťme čas alespoň na jeden den.
8: Do Třebíhlic přijíždějí Lubega a Stacy.
9: Legendy v Třebíhlicích uvádějí Summer Mambo Festival.
10: Velká 90ková show.
11: Letní atmosféra.
12: Rodinná piknik zóna.
13: A program pro děti.
14: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
15: Summer Mambo Festival.
16: 15. srpna Třebíhlice.
17: Více na Legendy v Třebíhlicích.cz.
18: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
19: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
9: Nevíš, kam o prázdninách vyrazet? Zajet si třeba na Plešivec. Čeká tě tam trail park, koloběžky, bobovka i super jídlo s parádním výhledem. Prostě ideální výlet pro partu i celou rodinu. Mrkni na program, naplánuj si den a užij si léto naplno právě na Plešivci. Plešivec.cz.
2: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Taková hezká vzpomínka, nostalgická na ty léta dávno minulý. Timbaland, One Republic, Apologize. Středeční hit Radio North Music za chvilku půl šestý a s vámi padla Káťa a Kamil.
1: Nebojím se říct, že právě o prázdninách je hit Radio North Music voňavý. Mm-hmm. A to doslova do písmene, protože každou chvilku vám servírujeme pod nos nějakou dobrotu.
0: Aktuálně je to třeba bistro na Lidickém, to znamená na Lidickém náměstí tady v centru Ústí nad Labem, a my vám rozdáváme poukázky, vouchery tady do toho vyvoněného bistra. Celý červenec.
1: Stačí nás sledovat na Instagramu, jsme tam jako Hit Radio, podtržítko North Music, a když budete mít štěstí, tak právě v červenci si můžete u nás vyhrát prašule, který pak utratíte za ale fakt italský dobroty.
0: Buď to můžou být snídaně, nebo výborná italská káva, anebo takový ty italský specialitky. Opravdu cokoliv, co si jenom vysníte. Itálie v centru Ústí nad Labem.
1: Navíc výhoda je, že když je ošklivo, můžete si sednout dovnitř, když je hezky, mají venkovní zahrádku, a dokonce když nemáte čas, tak se dá prostě všechna ta dobrota, co tam nabízejí, objednat i dovážkovou službou.
0: Přesně tak, takže když se vám vůbec nikam nechce, nechcete vytáhnout paty z baráku, tak prostě proč ne? Zavoláte, napíšete, objednáte a tady ta italská vyvoněná dobrutka vám přijde až pod nos.
1: Tak jestli taky chcete ochutnat bistro na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem, sledujte nás na Instagramu, kde jsme jako Hit Radio podtržítko North Music, a můžete si dát baštiznu úplně zadarmo. Hit Radio.

0: Tak tohle by taky šlo, co říkáte. Chili papričky z Kalifornie až k nám na sever Čech. Red Hot Chili Peppers. Hit Radio Nord Music a za chvilku, za pár minut už 6:15.
1: Mimochodem na týhle kapele mě baví, že to je jasný důkaz, že každý z nás někdy nějak začínal. I kapela Red Hot Chili Peppers kdysi nebyla slavná, a tak aby na sebe kluci upozornili, tak normálně vystupovali na svých koncertech nahatý a pouze na svém přirození měli nataženou ponožku.
0: Ano.
1: To mě jako baví do dneška prostě. Víš, že prostě věděli, jaká je konkurence, že kolem nich byli, já nevím, Stouni a Led Zeppelin a Nirvana a já nevím což. A oni se taky chtěli prosadit. Mm-hmm. Chtěli na sebe nějak upozornit. Tak prostě vylezli na pódium nahatý a jenom si přetáhli ponožku na přirození.
0: To je strašně, že od teďka to budou, jo, to jsou ty kluci s tou ponožkou.
1: Jo, jo, jo. Já když jsem to slyšel poprvé, jsem si říkal, jak jim tam držela. Víš co, oni jsou docela široký, ty ponožky.
0: Jsou to kluci z Kalifornie.
1: To je pravda. Mně by stačily kotní kostky.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lep.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
7: Trafíte se?
8: Tak se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
9: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
10: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
11: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
10: A co já?
11: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
12: Žil mě jsem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S tím výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
15: Hit Radio Nord Music.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: světa, vyražte za hranice a užijte si mezinárodní lásku.
1: Přesně, proč ne ve finále, že jo? Před námi rozloučení, protože za chvilku už je 6 hodin.
0: No jo, padla má padla.
1: Ano.
0: Takže se s váma loučí Kamil Bílský.
1: Káťa Háplová.
0: Díky moc, že jste s náma zase vysílali a už teď se na vás těšíme zítra ve 3 odpoledne.
1: Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Krásné odpoledne všem řidičům. Stále ještě pozor v Chomutově, v Kostnické ulici, kde máme po nehodě osobního auta s autobusem. Podle našich informací už byste měli místem projet bez zdržení a bez komplikací. Tak přejeme šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Babi, dědo, jedeme! Letní dobrodružství pro celou rodinu v rodinném zábavním parku v Eibenstocku. Hurá za skřítkem Wurzelrudym!
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
7: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat se bude jednat o dvojnásobek částky. Vládní novelu dnes se schválila sněmovna. Předlohu, kterou dolní komora upravila také takzvanou superdávku, dostane k posouzení Senát. Spojenci podle prezidenta Petra Pavla na summitu NATO v Ankaře zachovali jednotu aliance. Shodli se na posilování vlastní obrany i pokračující podpoře Ukrajiny. Pavel po skončení summitu ocenil také konstruktivní atmosféru jednání. Kampaň zaměřenou na duševní zdraví v těhotenství a po porodu spouští na sociálních sítích Národní ústav duševního zdraví. Představuje aktuální vědecké poznatky, komplexní informace a praktické tipy. Duševní obtíže v období těhotenství a po porodu zažívá pětina žen. Až 3/4 z nich nevyhledají pomoc. Na Karlovarském filmovém festivalu dnes tvůrci představili šestidílný televizní seriál Hec. Minisérie České televize je detektivní rodinné drama, které odstartuje požár dřevěného kostela. Pokračuje režisér Michal Samir.
13: Ten příběh je v prvé řadě o policistce, která práskla se svou službou a vrátila se do své rodné vesnice proto, aby ukončila tam prostě ty vztahy, které byly takový nedořešený. A během té noci, kdy tam je, tam v té příhraniční vesnici uprostřed kopců prostřed něčeho, schoří starý dřevěný kostel a ráno poté se v něm najde tělo. A co se začne v té vesnici dít potom, to už bohužel prozrazovat nemůžeme.
12: Policejní dvojici si zahráli Petra Hřebíčková a Juraj Lloyd na obrazovky ČT se seriál Hec dostane na konci října.
14: Jú, Oskar Zhausen je boží! Mají tu padací věž, obří skluzavky, trampolíny a další atrakce venku i uvnitř. A vstup je zdarma. Oskarův svět CZ.
12: V noci přechodně oblačná obloha, ranní teploty kolem 14 až 9 stupňů. Přes den pak většinou jasno, polojasno, zejména na severovýchodě ještě oblačno a výjimečně přehánka. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů, na severu kolem 21, v 1000 metrech na horách pak kolem 17 stupňů. No a zůstane větrno, foukat bude severní vítr a zeslábne až na večer.
15: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině posloucháte Hit Radio Classic. A to znamená, že nás čeká to nejlepší z 80. 90. let a taky z milénia. Tak doufám, že jste na to ready. Army of Love.

Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem a pokračuje tenisový Wimbledon. V podstatě, spíš než pokračuje, tak už jde pomalu do finiše. A naše Češky opět ukazují, že jsou prostě nejlepší. Máme hned dvě semifinále. Propojovala se tam už Karolína Muchová, teď už i Linda Nosková. Obrovský úspěch, velká gratulace. Budem držet pěsti, protože mít dvě Češky v semifinále je skvělý. A teď si představte, že by spolu byli i ve finále. Já myslím, že by si to obě dámy zasloužili, tak budeme fandit, držíme pěsti a snad to klapne. Co klapne určitě, to jsou naše další hity. Právě teď Coldplay a jejich Yellow. Tak si to užijte.

0: Lucie Bílá a Čarodějka, posloucháte Hit Radio. A konkrétně náš speciál Hit Radio Classic. Každý večer si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Spousta fantastických hitů a přísahám, že se rozhodně nudit nebudete. Už za chvilku třeba tahle klasika. Be With You jako Fun Factory, k tomu se ale připojí trošku tvrdší záležitost Join Jet, I Love Rock and Roll, no a nebude chybět ani Elton John.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2+1 v Postoloprtech u Loun za 4 171 500. Pole v Šebestěnicích na Kutnohorsku za 5 828 900 korun, další pole v Šebestěnicích za 1 157 400 korun, sklad v Povrlech u Ústí nad Labem za 1 272 000 a rodinný dům v obci Zátor na Bruntálsku bez koruny za 3 700 000. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
11: Barokní zámek Poláky u Nechranické přehrady byl ještě nedávno téměř odsouzen k zániku. A dnes znovu otevírá své brány. Navštivte historické interiéry, výstavy i kulturní akce a zažijte místo, kde historie znovu ožívá. Více na zámek-poláky.cz. Kulturní činnost na zámku Poláky podporuje Ústecký kraj.
12: AGC Automotive Czech v Chudeřicích u Bíliny hledá nové kolegy a kolegyně do výroby. Čeká vás stabilní zaměstnání u jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů Ústeckého kraje, 13. a 14. mzda, pestrý výběr dalších benefitů a u vybraných pozic zajímavý nástupní bonus. Napište na kariera.chuderice@agc.com nebo se za námi rovnou zastavte. AGC Automotive Czech. Vaše budoucnost, naše skla.
13: Co ti to přišlo, tati? Zásuvka radosti z kostek? Co je to?
14: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
13: A co já?
14: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio. Check it out, check it out.

Blue a Elton John společně Féteru Hit Rádia. Krásný večer. A pokud jste třeba někdy zvažovali, že byste se stěhovali, tak mám jeden asi jako skvělý tip, protože americké město Stockton začne teď vyplácet všem svým 100 obyvatelům, ano, má 100 obyvatel, každý měsíc 11 000 korun. To jim prostě dá, jo, každý měsíc. Jenom za to, že tam ty lidi bydlejí, že tam jsou, což je hrozně hezký, je jim úplně jedno, co si k tomu vydělají, prostě navíc to už je jejich věc, ale těhle 11 000 prostě dostanou. Stockton, to vůbec není, nezní jako blbý místo k bydlení, co myslíte? No tak jenom, kdybyste hledali nějaký místečko, tak sice je to trochu dál, ale za to příjemný. Další hity právě teď Maxar a Real McCoy, Runaway.

0: Panic Monday a Bangles v éteru Hit Rádia. Krásný večer. Manic Monday naštěstí daleko, za to víkend se nezadržitelně blíží, tak doufám, že z toho máte radost. No a pojďme si středeční večer užít velkolepě, jo? Jako mám tady na to něco, to by mohlo zafungovat. Protože jestli vás tohle nerozveselí, tak už nevím co. Los Lobos a La Bamba, taky Lucie nebo Lumidi už za malou chvilku.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Už 30 let nabízíme pořádnou dávku adrenalinu a těšíme se stále větší oblibě u návštěvníků z Česka. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Více informací na zábavnipark.plon.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: To není možný, že to ještě nemáte.
11: Tak my taky čekáme, že jo?
12: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
13: Tak to musí stát na účtárně.
10: To už je po splatnosti.
13: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
14: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: Krásný večer, 7 hodina je tady a my si dál dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia, teď Underdog Project.

Moving on up a M People, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, před námi je další song, který nás vrátí zpátky, konkrétně do roku 84, ale takhle, Never Ending Story, naprosto legendární song, jo. A co je na tom skvělýho, je to, jak se nám tyhle songy vracejí, protože ve třetí sérii Stranger Things, v posledním díle, kdo viděl, tak ví, že Dustin a jeho přítelkyně Susie si tohle navzájem zpívali. No a díky tomu, že se to objevilo právě v téhle sérii velmi slavný, tak se song Never Ending Story naprosto vystřelil. Jeho jenom videoklip vlastně vyskočil o asi 800%, na Spotify dokonce o 825%, což je poměrně hustý na to, že ten song je 50 let starý. Jo. Sám Limahl, který song zpívá, za to vyjádřil vděk Stranger Things, protože je to samozřejmě neskutečný, že jo, když jste něco naspívali před 50 lety a pořád se to vyplatí. No hlavně ten song krásný, Limahl, Never Ending Story, právě teď.

0: Kdo jiný než John Bon Jovi? Posloucháte Hit Radio, krásný večer všem. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Ano, to si tady společně dáváme každý večer. Doufám, že si to užíváte, protože ty songy jsou prostě neskutečný. Jo, když to poslechnete, tak ano, i dneska vzniká skvělá hudba, ale přece jenom tehdy se to dělalo jinak. Za chvilku nás čeká Samantha Fox, taky Undercover nebo Richard Miller.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Zábavu vám přináší strojnické průkazy na klíč. Generální partner Bagr Parku.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

Richard Miller a Baroko. Posloucháte Hit Radio, krásný večer přeju. Mimochodem, fotbal je jasný, známe čtvrtfinalisty, dobrý, všechno v pohodě. Důležitá věc, prosím vás. Haaland, naprosto skvělý fotbalista, víme, do toho je to dost komický člověk, kdo ho nesleduje, velmi doporučuju, on teď objevil třeba kouzlo TikToku, jo. Pro nás starší to dojde časem vždycky i na Instagram. Je to skvělý týpek, vlastně myslím si, že spoustu lidí hrozně baví, se svojí holkou je od střední školy, hrozně hezký. No a ještě ke všemu je lepší než Beckham. Minimálně teda, co se týče sběru kabelek, nebo pánských tašek. A to jsme si dlouho mysleli, že Beckhama v tomhle nikdo nepřekoná, tak pozor. Haaland má sbírku, ve který má jako značky jako Hermès, Louis Vuitton, Chanel, Goyard. Luxusní značky, pohybuje se to v hodnotách milionů. Jo, to je jako neuvěřitelný. Jako několik milionů za tašky. Já si jenom říkám, že ta jeho holka se musí mít strašně dobře. Třeba i ty tašky i půjčuje. Další hity právě teď. Genesis, Jesus, He Knows Me.

0: McCartney a Pipes of Peace. Jste s Hit Rádiem, krásný večer. Samý legendární jména. Je to tak, samý legendární songy, i to je Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Doufám, že si to takhle ke středečnímu večeru pěkně užíváte. My v tom budeme totiž samozřejmě pokračovat. Jeden Englishman in New York, Sting, už za malou chvilku, k tomu Meatloaf nebo Ronan Keating.
1: Čau, já jsem Honza. Už 12 let jezdím u Sambularu a jsem tu fakt rád. Mám vlastní auto, vejplatu vždy včas. Jo, a taky každý rok zvedají plat. Takže jestli máš CE, neváhej a přidej se k nám. Mrkni na sambular.cz. Tak čau.
2: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnísoutěž.cinemacity.cz.
4: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
5: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
6: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
7: A já vám jako dlužím?
8: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
9: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
10: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Bez...
12: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
13: Hit Radio. Hit Radio.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Nevíš, kam o prázdninách vyrazet? Zajet si třeba na Plešivec. Čeká tě tam trail park, koloběžky, bobovka i super jídlo s parádním výhledem. Prostě ideální výlet pro partu i celou rodinu. Mrkni na program, naplánuj si den a užij si léto naplno právě na Plešivci. Plešivec.cz.

Radio Nerd Music.

21 v éteru Hit Rádia, krásný večer. Amerika teď udělala takový zajímavý krok, který by možná měl zkusit každý, jo. Vzali časovou kapsli, do ní dali nějaký poklady, zakopali to a vykopou to až za 250 let. Zajímavý je, co tam dali. Dali tam iPhone, tak za 250 let bude asi rozhodně potřebovat aktualizaci. Dali tam kolu ve skleněné lahvi s odkazem, to je jasný, křišťál z novoroční koule na Times Square. To mi třeba přijde hezký, jo, pač křišťál vydrží. Dokument kongresové knihovny a taky tam dali 3D model Lincolnovy ruky. Já teda jako přemýšlím, proč Lincolnovy ruky, jo, proč ne třeba aspoň hlavy, nebo ten klobouk, že jo, Lincolnův tam mohli dát. Ale dobře, je to zajímavé, já přemýšlím, co bychom tam dali my jako Česko, jo, jakože... Dobře, asi Jagrův dres bychom tam mohli dát třeba. Určitě bychom tam dali pivo. Hodně piva, aby jsme si ho za 250 let mohli dát. Přemýšlím, co ještě takovýho. Hokejový puk. No, a asi řízek a vepřoknedlo zelo. Ne? Další hity.

0: Dana Rama, Féteru Hit Rádia. Přeju vám krásný večer. Dáváme se spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. Děkuju, že jste u toho. Budeme v tom samozřejmě pokračovat. Za chvilku nás čeká song, který... Já myslím, že ho znají úplně všichni, jo. Zároveň já osobně si třeba vybavuju, jak jsme na to vždycky tancovali a skákali na diskotékách, na táboře. Byl to ten poslední song, kterým se to celý uzavíralo. Věřím, že nejsem jediná, kdo tuhle vzpomínku má. Europe už za chvilku, k tomu třeba Enrique Iglesias.
1: Well now. We call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, za námi Enrique Iglesias. A taková zajímavost, kdyby vás zajímalo, jaká je druhá nejlajkovanější fotka na celém Instagramu, je to prosím pěkně vajíčko. Jo, normálně obrázek vajíčka, jo, klasického stepičího vajíčka. Ta úplně nejvíc nejlajkovanější, ta číslo jedna, to je fotka Messiho, jak drží pohár po triumfu na mistrovství světa v roce 2022. A na druhém místě je vajíčko. Pozor, to vajíčko má 60,4 milionů lajků. Vajíčko. No, tak já jenom, kdybyste patřili mezi ty, co se snaží vymyslet, jak lidi zaujmout, tak očividně stačí prostě vajíčko. Já k tomu posílám další hity, můžete o tom přemýšlet, tohle jsou tu Unlimited. Let the beat control your body, let the beat control your body.

0: jsou Pretenders, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Já se s vámi pro dnešek loučím, blíží se 9. hodina, užijte si krásný zbytek středečního večera, docela samozřejmě ještě to nejlepší z 80., 90. a milénia a čeká nás třeba tohle. I want to break free. Ano, Queenie, naprostá legenda, k tomu French Affair nebo London Beat. Buďte s námi, mějte se hezky, ahoj!
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Ratata, rarara, rata, trička, ratata, dadada, rata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Nord Music.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

blištivých měst, v nich milion dveří. Za nimi labyrinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží, abych se nestratil.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.